0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 Zlaté Slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Mirai. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
7: Protože my to budeme vysílat, víte?
6: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
7: Dobré odpoledne.
6: Ano.
7: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
6: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
7: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
6: No, ve čtyři.
7: Ve čtyři, jo, tak to jsou trošku blázni, ale hodou už je světlo.
6: Jo, teď chvíli,
7: teď
6: pár
7: už
6: týdnů,
7: je světlo,
6: výborně,
7: jo.
6: Takže světlo do vašich životů ideál
7: všem. No, tuhle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhej díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak pro mě, co jsi dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her. Ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo.
0: A jak
1: klasicky.
0: Si dopad?
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých... No, ty doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je v lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku, paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky, jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a vašeho
3: hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale u vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to
2: mluvili,
3: nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají, poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju.
2: To
1: bych děkuju. Vám taky, vám taky. Nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopad, 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to?
1: Co to, no, je? To
2: měli bychom to ovíst,
1: no,
2: to, co to je, no?
1: No, je to, Čoch tady vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme se a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán! Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanu k hořeku.

0: Jako byste to byla vy, víte. Jako byste to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko. Celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
1: Cože se to tady?
0: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
1: A jak je vám teď?
0: Stydno. Ale divno.
1: Jako nevolno?
0: Ne, ne. To ne. Volno mi, volno, volno. Bože, mě volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
1: Já vím, co myslíte.
0: To vám závidím.
1: Tak sladko, ale hořko.
0: Těžko, ale lehko.
1: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
0: No, no, no, tak na polo, že jo?
1: Na polo?
0: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
1: A hlava se vám točí?
0: Hvězdiček mám plný oči.

0: Zpíval si a věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže s tomu musel umět na paměti. Jo,
1: určitě.
0: Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za Kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší Kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru Kačenku.
0: Že by si to si snížal.
1: Já už půjde brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka, Televarieté otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dal lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900, tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky
4: šéfa
1: zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo.
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Sokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasuji taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Hejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věci.
6: No lidi, právě, no. Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme, já založím čedok.
7: No, a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty já stali.
7: No. A Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
3: Geniální.
1: Ano.
3: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
3: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty jsi jel poprvé s Čedokem?
3: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
3: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
3: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
3: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvážíte. Byla
3: hnusná doba.
1: No.
3: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
3: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 humormezera A nebo B.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. B2BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek jako podívej, co mám? A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo, halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo. Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak. Jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych... tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo? No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislej čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak... řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel s angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenhal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
5: Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. V Žatecké synagoze a na historickém náměstí začala výstava sochaře Sušky. Dnes je poslední den pro podání přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, teplotu naměříme až k 29 stupňům. Zprávy a Jana Moravcová, dobré ráno. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav a výstraha platí až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. V Žadci vystavuje sochař Čestmír Suška své kovové objekty postavil na středověké náměstí 5. května. V synagoze zase představuje novou sochu v podobě 8-metrové páteře ze starého dubu.
6: Když jsme se bavili o tom, co bychom tady mohli vystavit, tak já jsem v té době právě pracoval na tom dřevěném objektu, což je nezvykle mohutný kmen dubu, který jsem měl v ateliéru už asi 10 let. Mně napadlo, že by se sem hrozně hodil.
5: V Žatecké synagoze bude výstava do října. Venkovní instalace do konce letních prázdnin. Radnice v Doksech na Českolipsku změnila firmu, která se ve městě stará o zeleň. Čtyřletou smlouvu získala společnost Trekvila. Uspěla mezi dalšími čtyřmi konkurenty. Radnice v prvních týdnech po převzetí agendy novým dodavatelem prosí občany o shovívavost.
7: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, nová firma se teprve seznamuje s jednotlivými lokalitami v Doksech i přidružených obcích. Hledá nejlepší způsob organizace jednotlivých prací. Lidé mohou své poznatky a připomínky posílat přímo radnici, konkrétně referentovi odboru životního prostředí. Z Doksy Jelínek, Český rozhlas.
5: Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 9 000 uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Další jednotnou přijímací zkoušku žáci ve druhém kole nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola.
0: Počasí.
5: Dnes bude převládat jasno nebo skoro jasno, teplotu naměříme do 29 a na horách do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
5: Na D8 očekávejte ve směru na Prahu práce na silnici pravý jízdní pruh je uzavřen u Řehlovic na 64. kilometru a v Teplicích počítejte s omezením ve Francouzské ulici a to kvůli stavebním pracím. To byly zprávy v 5. Pěkné ráno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný. Krásný den, poslední květnový týden je před námi, máme 4 minuty po 5. hodině, venku už je světlo, takže opravdu stává se o to lépe. Já vám popřeji, aby ten týden se vydařil a co nejlépe samozřejmě v naší společnosti, no tak si to užijeme společně. Tak chvilku se dozvíte, čím významný je 25. květen z hlediska kalendáře a k tomu nabídneme písničky, které nestárnou. Těžké jste na Vaška Neckáře a teď na Karla Gotta.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Máme za sebou první dobrou zprávu. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Hezké ráno 25. května. Viola má svátek. Krásný den vám popřeje i teď Petr Jungmann se svým kalendářem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává Pastr...
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Dnešní den začneme jedním varováním. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Pod záminkou rychlé investice vás útočník může připravit o veškeré úspory. Jak přesně podvod funguje a že kvůli němu mají nemalé problémy i majitelé transparentních účtů, to si řekneme za chvíli. Počasí. Noc byla teplá, v tuto chvíli teploty jsou kolem 13 stupňů, 14 stupňů máme v Kadani, až 17 stupňů v Roudnici nad Labem. Předpověď je jasná, bude jasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, 10 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Můžeme si to říkat do kolečka. Dávejte si pozor, na který účet posíláte peníze. Na to upozorňuje policie, protože podvodníci zase mají nový způsob, jak nás připravit o úspory. Vydávají se za investiční poradce a nejdřív chtějí, abychom poslali peníze na pravý transparentní účet, například nějaké sbírky. Když si ověří, že tam finance dorazily, zadají nám jiný účet, který už ale patří jim. Páchají tak vlastně dvojitou škodu. Oberou o peníze důvěřivce a zadělají na problém i majitelům transparentních účtů.
1: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
2: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Tisícové částky ale na transparentním účtu přibývaly dál. Podvodníci využívají toho, že jsou čísla transparentních účtů veřejně dostupná. A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
2: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují a tam už peníze mizí. Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence říká, co by nás mělo na podvod upozornit.
4: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
2: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch pravých transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
1: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
2: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
5: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství, třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
2: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech. Před námi zprávy v půl s Janou Moravcovou. V Teplicích se opravuje Duchcovská ulice. I tohle se od nás dozvíte. Vstávejte s dobrou náladou, vstávejte s úsměvem.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Teplicích dělníci opravují povrch Duchcovské ulice. Práce se týkají taky chodníků, ostrůvků, zeleně, pouličních lamp a cyklostezky. Přijdou na zhruba 31 milionů korun, jsou rozdělené na etapy a skončí v půlce září. Zájmovým klubům, sociálním službám a dalším organizacím dnes zastupitelé v České Lípě rozdělí přes 38 milionů korun. Nejvíc peněz, celkem 21 milionů, má jít do oblasti sportu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nějak projevit. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci anebo influenceři. Fotbalisté Liberce prohráli i pátý zápas nadstavbové skupiny o titul Champs-Élysées. Na závěr sezóny podlehli v derby domácímu Jablonci 1-2, když od 16. minuty dohrávali bez vyloučeného Ryska. Bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na severu jedete dnes ráno bez nehod a dopravní omezení. Čekejte řidiči v Dubí, na Teplicku. Stavební práce omezují provoz v ulicích Mánesova a Karolíny Světlé. Jeďte opatrně a šťastnou cestu a pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré ráno vám všem. Samozřejmě dávejte si teď po ránu, a nejen po ránu, pozor na zvířata u silnic. Já jsem dneska potkal 3 zajíce, 1 jezevce a srnku, ale pozor, všichni seděli u silnice a koukali. I ta srnka seděla, koukala, nikam neběžela, tak teď už asi se trošičku rozeběhnou, tak aby se nerozeběhli pod vaše kola. Jezděte opatrně i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Hana Zagorová, teď už Lucie.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem, co si budeme slibovat, samozřejmě slíbíme si hezké ráno, pohodové ráno, snad se nám to vyplní. Krásný den, je pondělí 25. května, svátek má Viola, všechno nejlepší a pokud s námi budete až do odpoledne, tak samozřejmě i dneska přijde pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Kariéru mu odstartovalo čtvrté místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na sólovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
0: Těšte se na Jana Bendiga, určitě bude i nějaká písnička od něj, takže si zaspíváte. Krásný den a za okamžik se od nás dozvíte, jaké dneska bude počasí.

0: 6:15, hezké dobré ráno. Včera bylo vedro, předevčírem bylo vedro, tak co dneska? Bude taky vedro?
1: Počasí bude.
0: Už teď po ránu třeba máme v Žitenicích 17 stupňů Celsia, což se koukám, že by mohla být taková rekordní teplota po ránu. Průměrně třeba 15 stupňů je v Jirkově a nejchladněji teď 11 stupňů v krásné Lípě. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku do 26, bude jasno nebo skoro jasno. Tak hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Máme 12 minut před 6 hodinou. Já vám přeji krásné dobré ráno. Já vím, že možná po víkendu teď už budete dojídat zbytky z víkendu, tak abyste věděli či nevěděli, mám pro vás tip třeba na další víkend, pokud se chystáte péct, jak vykouzlit z listového těsta dokonalé lesklé krupavé pečivo. Vás naučí Babské rady.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. V chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Pěkný den za 7.6. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. I přes výrazné sucho zatím nejsou v Libereckém kraji ohrožené zásoby pitné vody. I tohle se dozvíte ve zprávách. Celou příjemný den. Hezké vstávání.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Pobytové sociální služby si nově nesmí od klientů pobírajících superdávku strhnout peníze za stravu a pobyt. Řešení má přinést změna zákona. I přes výrazné sucho zatím nejsou v Libereckém kraji ohrožené zásoby pitné vody. Ministr školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. Dnešek bude převážně jasný nebo skoro jasný s teplotou do 29 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo.
4: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
5: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
4: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
6: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
4: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: Hladiny podzemních vod v Česku jsou letos oproti předchozím letům na řadě míst na kriticky nízkých hodnotách. Podle generálního ředitele povodí Labe Mariana Šebesty je aktuální situace se suchem horší, než byla v roce 2018. Ten byl dosud považovaný za nejsušší rok vůbec. Zásoby pitné vody ale zatím nejsou v Libereckém kraji ohrožené, říká Šebesta.
7: Dobrou zprávou je, že Liberecko je zásobeno, myslím teďka pitnou vodu, z přehrad a ty jsou víceméně plné. Takže tam je vody dost a jak si o pitnou vodu se bát nemusíme. No a samozřejmě, jestli to sucho se nám bude prohlubovat, bude záležet na srážkách, na větru a na teplotách.
3: Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování žáků 5. a 9. tříd předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentální zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Kromě obsahu testů chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které plošné testování provázely. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovní her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Podle organizátorů musí sportovci užívat látky schválené americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a podávat si je musí pod lékařským dohledem. Sportovní svět, vědecká komunita i média akci převážně kritizují. Upozorňují hlavně na zdravotní rizika spojená s podporou užívání dopingových látek.
2: Počasí.
3: Dnes bude na severu převládat jasno nebo skoro jasno, teploty do 29, na horách do 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: S uzavírkou kvůli stavebním pracím počítejte řidiči v Teplicích, v ulici Kvápence. Jedete bez nehod i dál šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je Evropský den parků, jsou tím myšleny hlavně národní parky. A tak já se vás budu ptát v dnešním pořadu, dáme řeč, do jakého parku rádi chodíte, v jakém ročním období je nejhezčí a kde je u nás na severu nejkrásnější park. A nejen ten národní, protože národní parky přece jen u nás máme, pokud to dobře počítám, jen čtyři, tak samozřejmě budu se vás ptát i na ty ostatní parky. Tak pokud teď jdete venčit svého pejska do parku, tak můžete zavolat, že nejhezčí park je u vás zrovna. Tak po deváté, zavolejte, teď už napište mail na dame@rozhlas.cz a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Jaroslav Uhlíř, teď už Kristýna.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, krásné dobré ráno vám všem. Je pondělí, je 25. května a dneska samozřejmě ve svůj čas se vydáme na za krimihistorkou s Petrem Beranem a ten cíl jsou Teplice.
1: Krimihistorky.
2: Další podvod tentokrát zamířil na maminky na mateřské. Teplickým policistům se ozvala žena, která přišla o 130 tisíc korun, a to kvůli falešné brigádě na TikToku. Na sociální síti narazila na video slibující snadný přivýdělek za lajkování videí známých influencerů. Nejdřív všechno působilo nevinně, za první kliknutí dostala dokonce 25 korun, jenže postupně ji organizátoři začali přesvědčovat, že jestli chce vydělávat víc, musí nejdřív sama investovat do lepší skupiny. Pak začal psychický nátlak od dalších členů chatu, kteří tvrdili, že kazí výdělky ostatním. Žena nakonec v několika platbách poslala 130 tisíc. Až potom jí došlo, že brigáda místo výdělku poliká jen její peníze, a zpozornila.
1: Krimi historky.

0: ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Pěkný den vám všem. Za chvilku se projdeme zaniklou obcí Fukov. Možná ani nevíte, kde leží, my vám to připomeneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. I dnes bude hezky, teploty teď 14 stupňů v Ústí nad Labem, 10 stupňů máme na Žatecku. Maximální dnešní teploty budou do 29 stupňů Celsia, bude převládat jasno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: A kam směr Fukov? Bohužel tuhle obec už na některých mapách ani nenajdeme. Zanikla obec Fukov, my se tam podíváme teď s Evou Bucharovou.
2: Obec Fukov, německy Fugau, byla zbořena roku 1960. Přitom v roce 1920 žilo ve více než 100 domech přes 700 obyvatel. Byla tu škola, kostel svatého Václava s farou, pošta, celnice a zdejší lidé se sdružovali v 8 zájmových spolcích. Dneska připomíná obec jenom hřbitov, boží muka nebo secesní vodárna. V letech 2017 až 2019 byla znovu obnovena ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze socha svatého Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu. Do Fukova se dostanete pěšky i na kole ze Šluknova. Bývalý Fukov se totiž nachází ve výběžku na našich severních hranicích. Ten zvláštní výběžek zasahuje poměrně hluboko do Německa. Připomíná takový vztyčený prst, který je ze severu východu i západu obklopen Saskem. Nejbližší českou obcí je Království. Ze Šluknova se do Fukova dostanete po staré okresní silnici, krásnou alejí, lesem a nakonec pastvinami. Cestu lemují tabule s informacemi o této zaniklé obci a místem taky protéká říčka Spréva. Železniční kuriozitou jsou nejseverněji položené koleje na území naší republiky, které ale nepatří žádné z našich tratí. Jedná se o kilometrový úsek peážní trati Dresden-Zittau. Slovo peáž pochází z francouzštiny a pro železničáře znamená takovou privilegovanou dopravu přes území cizího státu. Jinými slovy, cestující nebo i náklad je provážen přes území cizího státu ve vlastních vozech s vlastním personálem, bez celního a pasového odbavení. V peážní dopravě vedené mezi dvěma místy na území jednoho státu přes území druhého státu je charakteristické to, že se vlaky na státních hranicích nemusí odbavovat běžným způsobem, ale v peážním úseku je zakázáno nastupovat a vystupovat. Ve Fukově tedy vlaky nezastavovaly ani v době, kdy obec ještě existovala. Nikdy tam zastávka nebyla.
1: Zajímavý výlet, co říkáte. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Krásné pondělí, pokud dneska míříte někam na výlet, tak nejlépe po ránu, kdy ještě takové vedro nebude.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever.

4 minuty před 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezké dobré ráno, jablonečtí hasiči, dobrovolní mají 3 nové vozy. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které už za okamžik přinese Jana Moravcová. Vstávejte s dobrou náladou a s úsměvem. If you change your mind.

0: Je 6:30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
0: Jednání o dohodě, o vině a trestu dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče má dnes odpoledne na programu Senát okresního soudu v Teplicích. Trestnímu stíhání čelí kvůli přijetí úplatku nebo podplácení celkem 20 lidí a 8 firem. Jablonečtí dobrovolní hasiči mají 3 nové vozy, nahradili jejich zastaralou techniku. Například v Jabloneckých Pasekách měli hasiči cisternu starou 40 let. Zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení nainstalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Podle mluvčího parku Radka Drahného se díky kamerovému sledování daří účinněji odhalovat nelegální jízdy. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i 6. zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Český tým hraje dnes od 16:20 s Norskem. Bude převládat jasno nebo skoro jasno, teploty k 29 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Kvůli požáru je uzavřena třída budovatelů v Mostě. Počítejte s komplikacemi, jděte opatrně, šťastnou cestu a pěkné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 6:58, posloucháte Český rozhlas Sever, tak držím vám palce, abyste dneska nepracovali přes čas, abyste stihli hokej odpoledne. V 16:20 hrajeme další utkání s Norskem, no bude o všechno, tak doufejme, že to vyjde, že už třeba máte rezervačku ve své oblíbené restauraci, mimochodem na jezeře v Mostě se hokej také promítá, tak si to užijte. Krásný den vám všem s Českým rozhlasem Sever i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Špinerová, teď už Petr Můj.

0: Krásný den, 8 minut po půl sedmé. Posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska je pondělí 25. května. Ptáte se, co přinese dnešní den? Já vám to řeknu. V Lounech od 18 hodin bude nádherný koncert ve Vrchlického divadle Letní podvečer s Kvítkem. Tak Kvítek, pěvecký sbor lounský, to je tradice a i tento koncert už patří mezi ty tradiční události v Lounech. V Mostě mateřské centrum Duhová školička zve na setkání s poradkyněmi pro nošení dětí. Program se koná dopoledne i odpoledne, takže si můžete vybrat a naučíte se, jak nosit dítě v šátku, v nosítkách a v dalším vybavení. V Kadani tady je pohádkový festival Řeka plná pohádek. V kině Hvězda od 16 hodin jsou připravené pohádky, projekce, divadla, workshopy a samozřejmě dorazí i známí hosté. Takže na pohádkový festival do Kadaně můžete dorazit po celý týden. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu před 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. V rámci našich příběhů měst a obcí za chvilku navštívíme krásné místo, které je oblíbeným výletním místem u nás, Dubice a Dubičky. Je tam i třeba nádherná rozhledna Radejčín. Na výlet vás pozveme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď tady mám aktuální informace o počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Tak po ránu máme vyjasněno, teploty se pohybují poměrně vysoko, v noci pofukovalo, takže ty teploty neklesly tak nízko, aktuálně měříme mezi 13 a 16 stupni v nižších polohách, na horách je to okolo 12 a fouká jenom slabší proměnlivý vítr.
0: Ano, a přes den jak vysoká bude teplota?
2: Tak přes den maxima vystoupí na 26 až 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku bude o něco chladněji, tam jenom kolem 25, na horách potom mezi 21 a 24 stupně, takže bude o něco ty teploty budou nižší, než byly včera.
0: A svítí sluníčko bude po celý den?
2: Ano, slunečný den bude i nadále.
0: Já vám děkuji za informace a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mám také naslyšenou.
0: Tak si připravte sluneční brýle a připravte se na další hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, příběhy měst a obcí pro vás máme. Navštívíme vlastně, dá se říct, dvě obce nebo jednu oblast, Dubice, a nesmíme zapomenout ani na Dubičky. Možná to tam znáte, pokud to tam neznáte, tak teď si něco dozvíte zajímavého a možná se dozvědí něco i ti, kteří v Dubicích přímo žijí. Příběhy měst a obcí pro vás má Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Dubice jsou částí obce Řehlovice na Ústecku. Kromě nich patří k Řehlovicím i Brozánky, Habří, Hliňany, Moravany, Radečín a Stadice. Dubice tvoří dvě propojené vesnice, kdy severozápadní část se jmenuje Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Ves byla založena ve 13. století. Poutní kostel svaté Barbory, místní mu říkají Dubický kostelík, byl postaven původně jako protestantský kostel roku 1570. Později byl přestavěn a do podoby, jakou můžeme vidět dnes, byl upraven po požáru v roce 1820. Od roku 1963 je kulturní památkou České republiky. Dubice a Dubičky jsou oblíbeným výletním místem. Nad Dubicemi najdete Dubický kopec, nedaleko je vyhlídka Mlynářův kámen a vrchol Výsluní. Na Výsluní se můžete zastavit na Derelově vyhlídce. Mezi Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín je od roku 2009 rozhledna Radejčín. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů musíte zdolat 97 schodů, ale ten výhled na Kletečnou, Varhošť, Radobíl, Milešovku a Sedlo a vidět je až na Říp nebo zříceninu hradu Kamík u Litoměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Půjdeme dál vstříc k dalším zprávám. Máme za 5 minut 7 hodinu. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách v celou se dozvíte, že v Teplicích začala oprava Duchcovské ulice. I nadále vám popřeji krásné pondělí 25. května, kdy svátek má Viola. Užívejte dnešní den, pokud možno s úsměvem. Rich girl, she buys her dreams.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: V Teplicích začala oprava Duchcovské ulice. Okolí městského parku v Chomutově by se za 10 let mělo zásadně změnit. Vláda dnes projedná novelu zákonu, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Bude převládat jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. V Teplicích dělníci opravují povrch Duchcovské ulice. Práce se týkají taky chodníků, ostrůvků zeleně, pouličních lamp a cyklostezky. Přijdou na zhruba 31 milionů korun, jsou rozdělené na etapy a skončí v polovině září. Město čekalo, až jednotlivé společnosti vymění svoje sítě, říká náměstek primátora Tomáš Hadviga z hnutí ANO.
6: Proto se téměř 5 let čekalo na plynaře, vodovody, kanalizace, elektrika, internet, který vlastně vede v chodnících. To všechno se v předchozích letech opravilo a letos poprvé je to vlastně akce města, tak jsme to udělali na 4 fáze, aby to tu ulici tolik nezatížilo.
4: Území mezi budovou bývalých městských lázní a bývalým fotbalovým stadionem v Chomutově by se během 10 let mělo významně měnit. Kromě přestavby budovy bývalých městských lázní město počítá i s rozšířením městského parku. Na místě bývalého fotbalového hřiště mají stát bytové domy. Doplňuje náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
7: Je to v investičním plánu v letech 2030-31 a dále a stejně předpokládáme, že bychom šli hala, bytový dům a ten park by se dělal až vlastně jako poslední, takže ten park jako takový se bavíme v letech 2033-2034.
4: Město chce na uskutečnění plánů využít dotací i bankovních úvěrů. Vládní kabinet dnes bude jednat o změnách v poskytování humanitární dávky pro držitele dočasné ochrany. Novela několika předpisů, včetně Lex Ukrajina, počítá taky s přísnějšími pravidly provozu vozidel s ukrajinskou registrační značkou nebo při udělování zvláštního dlouhodobého pobytu. Vláda má na programu třeba taky předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se podle oficiálních výsledků dostala i nová uskupení s programem boje proti korupci nebo influenceři. K volbám v neděli přišlo více než 500 000 Kypřanů. Volební účast tak byla lehce pod 70%. Klíčové strany podporující současného centristického prezidenta Nikose Christodoulidise podle výsledků patří k největším poraženým celého hlasování. Prezidentské volby zemi čekají za 2 roky. Sport. Basketbalisté Olympiakosu vyhráli po 13 letech Evropskou ligu. Řecký tým porazil ve finále v Aténách rekordmana soutěže Real Madrid 92-85. Real usiloval o 12. titul. Olympiakos, který byl zároveň nejlepším týmem základní části, ovládl soutěž po 4.
5: Počasí.
4: Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty do 29 a na horách do 23 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: U exitu Doxany na D8 ve směru na Prahu překáží na 35. kilometru porouchané osobní auto a kvůli požáru počítejte s uzavírkou třídy budovatelů v Mostě. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, hezké ráno. Když jsem vždycky v létě někde na cestách, tak jsem trošku záviděl místním, že žijí na místě, kam ostatní jezdí na dovolenou. A včera ráno jsem si uvědomil, že na takovém místě už bydlím taky. Byl jsem na procházce v Mostě u jezera, na parkovišti spoustu obytných vozů, brzo ráno otevřený kiosky, pláže plný výletníků, no samozřejmě krásné počasí o víkendu, které bylo, bude pokračovat. Už teď po ránu možná místy padají teplotní rekord. Kdy vedro bude i dnes, tak plavky do ruky a když budete moc, jděte k vodě. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Valdemar Matuška, teď Anaka.
5: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7, vy posloucháte Český rozhlas Sever, krásné pondělí, svátek má viola, všechno nejlepší, můžete si zahrát, pokud to umíte na violu, užívejte dnešní den. Co dneska dál slavíme, co si připomínáme, to ví dnešní kalendárium, a právě teď přichází Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No, ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show. Hey, Super Soulers. Happy Sunday. Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
4: Hájek, Kundrátek, dává Pastrňák. Yeah!
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na osm. Posloucháte Český rozhlas Sever. Fotbalová asociace sníží počet cizinců v zápasech od třetí ligy níž na pouze jednoho ze zemí mimo Evropskou unii. To se nelíbí druholigovému Ústí nad Labem. My se tam vydáme už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku svítí sluníčko, teploty kolem 13 stupňů. 13 stupňů máme v Teplicích, 13 stupňů máme i v Děčíně. Dnešní maximum budou 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut, 7:30, jdeme na fotbal, i když se spíš budeme věnovat zákulisí fotbalu. Výkonný výbor fotbalové asociace České republiky schválil soutěžní řád, ve kterém je obecně omezen počet cizinců mimo účastnické a kandidátské země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, kteří mohou nastoupit do utkání na pouze jednoho. Tato novinka vzbudila ve fotbalovém prostředí poměrně velký rozruch, měla by se týkat třeba i klubů ze třetí a čtvrté nejvyšší soutěže. To se vůbec nezamlouvá druholigovému Ústí nad Labem. Nesouhlas vyjádřil jeho sportovní ředitel Jakub Dobijáš.
1: Pro nás je to velká komplikace. My jsme vlastně chtěli tady vytvořit profesionální B tým, tím, že bychom přivedli hlavního trenéra a asistenta. A chtěli jsme to právě doplnit těma hráčema, protože aby se tohle ekonomicky vyplatilo, tak musí tam být někdo, koho jako můžeme dlouhodobě prodávat, a tím, že oni to teďka vlastně vzali jako úplným extrémem ještě, že to stáhli jako z pěti na jednoho, ne, že by se to stáhlo třeba z pěti na tři, tak je to jako, a myslím, že to je ekonomická komplikace pro všechny kluby v té třetí a čtvrtý lize.
2: Říká Jakub Dobijáš.
1: Teď to působí, že to bude čistě jeden hráč a ještě může vlastně komise, která vyhlašuje soutěž, tak ještě může tam udělat nějakou změnu, tak se diskutuje, jestli můžou udělat třeba dva nebo tři pro třetí ligu, pak už ne, ale pro divizi, což nechápu vůbec, to by měl být jako spojený balíček. Jo, je to jako hodně klubů je naštvaných. Někteří jsou zase samozřejmě, kteří to neplánovali, tak ty jsou rádi, protože berou jakoby ekonomickou výhodu těm ostatním, a ještě to udělat dva měsíce před začátkem soutěže, to je prostě hrozný. To není žádný strategický přemýšlení, to je prostě pojďme dělat zákazy, protože můžem.
2: Zlobí se sportovní ředitel druholigových fotbalistů Ústí nad Labem Jakub Dobijáš. Ten možnou změnu dokáže pochopit jen částečně.
1: Původní problém byl, že do soutěže 19. vlastně chodili na ty turistický víza na 3 měsíce, tak tam chodilo třeba 5 hráčů do Karviny a tak, což chápu, že je vlastně nějaký jako problém, který trošku narušuje regulérnost té soutěže, když ty hráči nejsou ani pod smlouvou. Tomu rozumím, že tam jakoby v té soutěži u 19. se to snažili nějakým způsobem omezit. Jo, ale proč se to pak následně stalo na 3., 4. ligu, nevím. No.
2: Ústí plánuje do 3 let postoupit do české první fotbalové ligy. K tomu potřebuje i kvalitní B tým, který momentálně působí ve 4. lize. V něm chtěl Jakub Dobijáš obehrávat mladé fotbalisty z Afriky, kteří podle něj až na výjimky potřebují čas na aklimatizaci.
1: Tady těch příkladů spousta, jako Durosinmi, kdy ty hráči sem prostě přijdou, ale jak to je z jedné kultury do druhé, tak nemůžou jít hnedka do prvního týmu. Jo? To nedají mentálně, je to jiný typ fotbalu, je to jiný prostředí, takže tam je dobrý je jakoby půl roku prostě nechat, řekněme, adaptovat se na tu kulturu a podobně v tom B týmu, což my teďka nebudeme moc dělat. Takže pro nás je varianta ten B tým zavřít.

minuty půl osmá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den vám všem. Tento týden dnes tedy začíná týden štítné žlázy. Tohle se dozvíte od Jany Moravcové ve zprávách v půl. A teď už Here Comes the Sun, skupina Beatles.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Jednání o dohodě, o vině a trestu a u dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče má dnes odpoledne na programu Senát okresního soudu v Teplicích. Podle informací Českého rozhlasu jde o bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Zájmovým klubům, sociálním službám a dalším organizacím dnes zastupitelé v České Lípě rozdělí přes 38 milionů korun. Nejvíc peněz, celkem 21 milionů, má jít do oblasti sportu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nějak projevit. V americkém Las Vegas začal první ročník sportovních her s názvem Enhanced Games. Cílem akce je umožnit sportovcům užívat látky zvyšující výkonnost, aniž by podléhali dopingovým testům. Fotbalisté Liberce prohráli i pátý zápas nadstavbové skupiny o titul v Šancelize. Na závěr sezóny podlehli v derby domácímu Jablonci 1-2. Dnešek bude ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy s teplotou až k 29 stupňům Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na D8 u exitu 35 Doksany ve směru na Prahu překáží na 35. kilometru porouchané osobní auto a s uzavírkou počítejte dnes ráno v Mostě na třídě budovatelů. Uzavírka je tam kvůli požáru, zasahují tam záchranáři. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěkné pondělní ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 7:30, posloucháte Český rozhlas Sever, tak maturanti teď jdou do školy, tak držím palce, aby jim to vyšlo. Hezký den vám všem, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Marie Rotrová tu bude a právě teď Pavel Bobek. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Dáme řeč v pátek. Byl o cestování. Já jsem se vás ptal, jestli máte nějaký sen nesplněný, cestovatelský, kam byste se chtěli podívat a jaké cestovatelské sny jste si splnili. Dovolala se i Jana z Ústí nad Labem.
1: Strašně jsem si přála vidět na vlastní oči polární záři, což ano. Se podařilo před 2 rokama a musím říct, že to zatím nic nepřebylo. To je tak úchvatný zážitek.
0: Byla jste teda Norsko nebo?
1: Ve Finsku, Laponsko.
0: Finsko, Laponsko.
1: A byla jsem tam s partnerem, s dcerou a se třema vnoučátkama a do dneška o tom vlastně chtěli být tam zpátky.
0: Jo.
1: Já taky.
0: Jak dlouho jste byli ve Finsku?
1: Na tom zájecu jsme byli týden a musím říct, že se nám tam nesmírně věnovali, že jsme toho tam viděli hodně, ale každý den se starali o to, aby jsme viděli to polární záři. I když jeden nebyl zataženo, tak nás vezli 100 kilometrů prostě daleko, aby jsme ji viděli.
0: Takže v polární záři tu máte odškrtnutou a máte nějaký ještě další cestovatelský
1: sen?
0: No,
1: zatím to nic nepřebylo. Ne? Tam my jsme byli v takový chatě ubytovaný, kde byl prosklený strop částečně, takže jsme leželi v posteli a fotili jsme si záři i z posteli. Ale prostě fakt úplně bomba, úžasný.
0: Je, to je nádhera. A je to tak, že cestujete spíš po Evropě, nebo se vydáváte i na jiný kontinent?
1: No tak v našem věku už spíš jenom po Evropě.
0: A dneska svým způsobem to bude taky cestování, protože je Evropský den parku. Je to Evropský den národních parků. Tak se vás budu ptát, který český národní park máte nejradši, ale budu se vás ptát i na obyčejné parky, abychom to trošičku rozšířili, v jakém ročním období jsou parky nejhezčí, kde je u nás nejkrásnější park. To všechno už teď můžete sepsat a poslat na dámereč@rozhlas.cz a budu moc rád, když po 9. hodině zavoláte. Hezký den vám všem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, minutu před 7:45. Dobré ráno na severu Čech. Okresní soud v Teplicích by mohl dnes rozhodnout o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v korupční kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Podrobnosti chystáme, dozvíte se je za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, venku nám krásně svítí sluníčko, teď jsou teploty velmi příjemné, 15 stupňů nám hlásíte z Lounska, 19 stupňů už máme v Litoměřicích, dnešní maxima 29 a bude většinou jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 11 minut 8 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Krásné ráno. U okresního soudu v Teplicích se dnes uskuteční jednání o dohodě a vině. O vině a trestu u dalšího obviněného v korupční kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hraváče. Podle informací Českého rozhlasu jde o bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Trestnímu stíhání čelí kvůli přijetí úplatku nebo podplácení celkem 20 lidí a 8 firem. Věc sleduje reportér Honza Beneš. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Už v této kauze soud umožnil dohodu o vině a trestu?
1: Podle náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého primátora Hrabáče soudy u dvou obviněných. Jedním z nich je majitel pražské stavební firmy CTB Tomáš Chmelař, který se přiznal a jako spolupracujícímu obviněnému soud už loni na podzim schválil trest 600 tisíc korun. Dnes by podle informací Českého rozhlasu měl soud jednat o dohodě o vině a trestu u bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Mezi dalšími obviněnými jsou ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda nebo bývalý jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucer.
0: Čeho konkrétně se podle policie měli obvinění dopustit?
1: Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody. Stíhání jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Nezákonného jednání se podle policistů obvinění dopouštěli od roku 2022, tedy 2 roky.
0: Bývalého primátora Marka Hrabáče zvoleného za ANO zastupitele odvolali z funkce primátora. Zastupitelem je ale stále.
1: Bývalý primátor Chomutova Marek Hrabáč byl ústeckým lídrem ANO pro krajské volby v roce 2024. Hnutí ale jeho kandidaturu stáhlo poté, co ho policie obvinila. Hnutí ho také vyloučilo ze svých řad. Koncem srpna 2024 Hrabáče odvolali z funkce primátora a radního chomutovští zastupitelé. Několik dní poté Hrabáč rezignoval na funkci radního pro dopravu a zastupitele Ústeckého kraje. Zastupitelem v Chomutově zůstává jako nezařazený. V souvislosti s korupční kauzou mu hrozí až 12 let vězení. Podle náměstky krajské státní zástupkyně Kateřiny Doušové ve věci stále pokračuje vyšetřování. Obžaloba ještě nebyla podaná.
0: Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A samozřejmě výsledky soudu budeme sledovat.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Za 5:08 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Zprávy v celou jsou před námi. Pozveme vás z nich na zajímavou výstavu, kterou najdete v Žatci na náměstí. I nadále úžasné pondělí. Hezký den.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Osm hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kvůli zásahu hasičů je v Mostě uzavřená část třídy budovatelů. Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ukrajinské údery v noci poničily energetickou infrastrukturu v západoruské oblasti. Bude převládat jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. V Mostě zasahují hasiči v panelovém domě na třídě budovatelů, část ulice je zavřená. Ze zakouřených prostor se musela evakuovat asi stovka lidí. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Došlo k požáru výškové budovy na třídě budovatelů, došlo k evakuaci 99 osob. V současné době je požár likvidován a probíhá průzkum požářiště, aby se zjistilo, kde přesně začalo hořet a co se stalo.
2: Žatecká synagoga vystavuje díla českého umělce Čestmíra Sušky. Ve výstavních prostorách jsou jeho plastiky z kamene, skla nebo ze dřeva. Objekty vytvořené ze starých kovových nádrží stojí na náměstíčku poblíž synagogy, říká kurátorka výstavy Andrea Léblová.
4: To jsou opuštěná obydlí, které můžou lidi vidět 3 minuty od synagogy na náměstí 5. května. Čtvrtý objekt ze stejné série, se dá říct, je vystavený v Postoloprtech.
2: A to jako připomínka obětí postoloprtského masakru z roku 1945. Koaliční rada se dnes bude zabývat připomínkami k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení už skončilo a vláda ANO, SPD a motoristů chce podle návrhu převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zákon kritizuje opozice i vedení obou médií. Připomínky k němu mají třeba i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Ukrajina v noci útočila na ruské cíle. Úder dronů u města Jaroslavl severovýchodně od Moskvy zranil jednu ženu. Uvedly to ruské úřady. Hlášené jsou taky útoky na energetickou infrastrukturu v západoruské Belgorodské oblasti. Přímo ve městě Belgorod jsou přerušené dodávky elektřiny a vody. Výpadky proudu v 9 okresech hlásí taky ruské úřady v okupované části ukrajinské Chersonské oblasti. Ukrajina od prvních měsíců ruské invaze v sousední zemi podniká útoky. Ty podle Kyjeva míří výhradně na vojenské a energetické objekty. Ukrajina tím chce omezit financování ruských vojenských prostředků.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek na severu bude opět převládat převážně jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty naměříme opět vysoko 26 až 29 stupňů. Ve Šluknovském výběžku mezi 24 až 26 stupni a maxima na horách dnes 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Kde dát pozor na D8 ve směru na Prahu, čekejte komplikace v podobě porouchaného překážícího vozidla u exitu 35 Dušníky na 34. a 5. kilometru. Jeďte opatrně, já vám přeji dál šťastnou cestu a pěkné pondělní ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Po víkendu to chce něco lehčího, něco, co máte uvařeno raz, dva, rychle, třeba něco italského. A tak si dáme italskou kuchyni s naším hostem, který k nám přijde po 11. dopolední. Ve studiu přivítáme Petru Adamcovou, instruktorku italského vaření. Ta ví nejlépe, jak má vypadat správná špageta a pozor, kečup před ní raději schováme. Petra přijede z Mnichova, ale z toho Mnichova Úloun, z Mnichova pod Oblíkem. Zatím vám přeji dobrou chuť k dnešní snídani a přidáme i písničky, které nestárnou. Budou tu Václav Neckář a teď Michal Hruza.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: 10 minut po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno na severu Čech. Věděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? No, tipněte si. Teď vám to řekneme, možná, že to nevíte, protože to v učebnicích nebylo. Prozradí vám to Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ve čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku vás pozveme do kina. Nový film Jana Svěráka míří do kin. Jmenuje se Pět švestek. Velkou část natočili během 3 týdnů na katamaránu v Řecku, kam se pětice starců vypraví na poslední společnou plavbu. My se na ní vydáme společně za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku sluníčko, v tuto chvíli teplota kolem 15 stupňů například na Žatecku, ale už teď 19 stupňů hlásíte z Mostu. Maximální dnešní teploty 29 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 8:30 Český rozhlas Sever s vámi, nový český film míří do kin. Celý život byli zvyklí spolu vyrážet na loď a na sklonku života je napadne, co to ještě naposledy zkusit. Pětice přátel vyrazí do Řecka. Na nezapomenutelnou plavbu bere diváky v novém filmu Pět švestek režisér Jan Svěrák. Do kin tato komedie zamíří tento týden.
1: Chtěla bych, aby jsme jeli na loď. Jako stará parta.
2: Ten malej tým se stane takovým společenstvím po pár dnech. Vlastně jste spolu na 3týdenním letním táboře a prorostete.
3: Tak se to přihodilo na sklonku loňského léta 17člennému štábu, kterému velel režisér Jan Svěrák.
4: No, přiznejme si, že v téhle sestavě bychom se tak akorát utopili.
2: A nejenom, že pak jsou ty lidi ochotnější něco dělat a jako vědí, že to dělají pro všechny, pro to, já jsem včelař, takže pro to včelstvo, že to dělají, takže jako musí, ale taky ty herci získají určitý pocit bezpečného prostoru a hraje se jim líp.
5: No řeknu vám, bylo to vofous, jak jsem z vás nervózní. Ale jsme volní, dobrodružství začíná.
2: My když jezdíme na loď s kamarádama, všichni jsou kolem našeho věku, tak si říkáme, zatím to jde, zatím je to super, co? Ale co až jednou nebudeme moct? Bude se nám motat hlava na té lodi. No a tyhle ty stařečci taky jezdili za mladá a dostanou chuť to ještě jednou naposled zkusit.
3: Do Řecka na katamarán tak vyrazí pětice starších kamarádů, kterým velí kapitán lodi Oldřich Kaiser a přidají se Lenka Termerová, Dana Syslová, Jan Vlasák a Petr Kostka.
6: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
2: Ten byl pro mě největším překvapením, protože nejenom byl jak americký herec, jak Robert De Niro, hraje božsky, ale ještě ke všemu tam držel super náladu na té lodi.
3: Film se zamýšlí nad tím, jak kvalitně žít, když už to nejde tak jako dřív.
2: Tu odpověď tam nacházíme v tom, že je potřeba mít někoho. Buď funkční rodinu, anebo si udržet partu přátel.
3: Pět švestek je prvním Svěrákovým filmem, do kterého neobsadil svého tatínka. Zdeněk Svěrák se téměř nepodílel ani na scénáři. Teprve, když měl Jan dopsáno, poprosil tatínka o takzvané proveselení.
2: Tam jsou místa, kde vím, že tam je potenciál, že by tam mohl být nějaký for. On si za mne ruce a toho baví. Takže sedíme a jedno, dvě odpoledne plácáme vlastně zánlivě nesmysly, aby toho druhého třeba něco napadlo chytřejšího.
7: Milý Neptune, zachovej nám svou přízeň a dopřej nám klidnou plavbu.
3: Pět švestek oficiálně vstoupí do kin tento čtvrtek. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

Dobrý den, celý den vám všem s Českým rozhlasem Sever. V Ústeckém kraji platí výstraha před vznikem a šířením požáru. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás už za okamžik bude mít Jana Moravcová. I nadále krásný den.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Ústeckém kraji platí výstraha před vznikem a šířením požárů. V Ústeckém kraji konkrétně v okresech Louny a Litoměřice. Výstraha podle meteorologů platí až do odvolání. Jablonečtí dobrovolní hasiči mají 3 nové vozy. Nahradili jejich zastaralou techniku. Například v Jabloneckých pasekách měli hasiči cisternu starou 40 let. Správa Krkonošského národního parku rozšiřuje kamerový systém. V pořadí už 10. zařízení

0: instalovali technici pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru iRozhlas o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i šestý zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Bude převládat jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Uzavírku čekejte v Mostě na třídě budovatelů kvůli požáru domu a v České Kamenici počítejte s dopravním omezením v Mánesově ulici kvůli pracím na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Možná jste si toho ani nevšimli, oni jak to nedávají přímým přenosem v televizi, tak se to dozvíme jen tak z novým nebo z internetu. Máme novou mis, 22-letou Lucku Piskovou, sympatická holka, teď se koukám na její fotku s žirafou, je hezčí. Hezký den, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou, za chvíli Iveta Bartušová, teď už Pohoda a skupina Kabát.

0: Český rozhlas Sever s vámi, pěkný den, 10 minut po 8:30, je pondělí 25. května, co přinese dnešní den. V Lounech od 18 hodin ve Vrchlického divadle proběhne letní podvečer s Kvítkem. To je tradiční koncert piveckého sboru Kvítek a jeho hostů. V Mostě Mateřské centrum Duhová školička zve na setkání s poradkyněmi pro nošení dětí. Takže naučíte se děti nosit v šátcích, na nosítkách a v dalším vybavení. Akce se koná dopoledne i odpoledne a v Kadani probíhá jubilejní 5. ročník pohádkového festivalu Řeka plná pohádek, tak třeba můžete zajít do kina, kde se promítají pohádky, čeká vás i divadelní program, workshopy pro děti a dospělé. Po celý týden prostě Kadaň bude pohádková. Krásný den!
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: ve 8:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Zajdete občas přáteli na jedno? Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Nemusíte se bát, zákaz desítky, dvanáctky ani žádného jiného piva se nechystá. Podrobně se na tuhle dezinformaci podíváme už za chvíli v dalším díle seriálu Ověřovna, ale nejdřív počasí.
1: Počasí.
0: Teploty už teď nám lezou přes 20 stupňů Celsia, 21 stupňů je v Kadani, stejně jako v Doksanech. Dnešní předpověď bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty do 29 stupňů, ve Šluknovském výběžku jen v uvozovkách jen 26 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 12 minut 9 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den vám všem. Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaká nařízení EU překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Podrobnosti nám k tomu teď řekne Gabriela Hauptvoglová. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde se tahle informace vlastně vzala?
1: Tak v programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, tak jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031. Takový návrh ale teď na stole není, pokračuje ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala, nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru Deník.cz prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich. No a proč, to už vysvětluje Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se vlastně dá ten rozdíl na obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodal, že se ta stupnice na českém území používá víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané i výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Tak na to už jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato pak označil Lebeda za dezinformaci.
0: Děkujeme ti za informace a na zdraví. Ahoj.
1: Na zdraví.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Pěkný den vám všem. Máme za 9:05. Dneska je Evropský den národních parků. Je 24. května. A já se vás ptám, tedy včera byl Evropský den národních parků, a já se vás ptám, který národní park máte nejradši. Máme 4 národní parky, to všechno probereme po 9. a trošku to rozšíříme na parky obyčejné, normální, které máme v našich městech nebo u našich měst či u zámků. Jaký je podle vás ten nejkrásnější park na severu Čech? Už teď můžete psát maily na damereč@rozhlas.cz a samozřejmě budu rád, když po 9. hodině zavolám. Nejdřív tady budou zprávy v celou, v nich si dozvíte, že českolipští zastupitelé budou přidělovat dotace klubům nebo sociálním organizacím. I nadále hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Tropické teploty vydrží v Česku minimálně do čtvrtka. Okresní soud v Teplicích bude dnes jednat o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Českolipští zastupitelé dnes budou přidělovat dotace klubům nebo sociálním organizacím. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů. Krásné dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Výstraha platí pro Prahu, střední a severozápadní Čechy až do odvolání. Jednání o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče má dnes odpoledne na programu Senát okresního soudu v Teplicích. Podle informací Českého rozhlasu jde o bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Trestnímu stíhání čelí kvůli přijetí úplatku nebo podplácení celkem 20 lidí a 8 firem.
2: Na dohodu o vině a trestu přistoupil loni na podzim soud například u majitele stavební firmy CTB Tomáše Chmelaře. Přiznal se a soud mu schválil trest 600 tisíc korun. Mezi dalšími obviněnými je také bývalý jednatel firmy Rocknet Ladislav Šmucr. Podle žalobce manipulovali s přidělováním veřejných zakázek, které zadávali krajští silničáři. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Zájmovým klubům, sociálním službám a dalším organizacím dnes zastupitelé v České Lípě rozdělí přes 38 milionů korun. Nejvíc peněz, celkem 21 milionů, má jít do oblasti sportu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin.
3: Druhý největší program je na podporu sociálních služeb na území celé správní oblasti města. 50 žadatelům se bude rozdělovat 12,5 milionů korun. Na to přispívá i okolních 32 obcí. Ročně zhruba 100 korunami za obyvatele. Zastupitelé dnes budou hlasovat také o dodatečné úpravě minule schválené vyhlášky o zkrácení doby nočního klidu. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Evropské peníze na zotavení z covidové krize využily české nemocnice neefektivně. Zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Nemocnice podle něj třeba pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly nebo na ně neměly dostatek kvalifikovaného personálu. Ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj dala na projekty skoro 19 miliard korun. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Reakci ministerstva zjišťujeme.
1: Počasí.
0: Bude převládat jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty dnes opět vysoko až 29 stupňů, na horách do 23. Stav řeky Labe v 7 ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 132 cm, průtok byl 86 metrů krychlových za sekundu, předpověď 130 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda se stala v Bílinské ulici v Bílině na Teplicku.
4: Chtěl bych nahlásit autonehodu dvou osobních aut na severu Čech v Litoměřicích na mostě generála Chábery, silnice 1/15.
0: Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Příjemný poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Evropský den parků jsme slavili včera. Byl to den evropských národních parků. Máme čtyři. Který park máte nejradši? Nejen ten národní, ale i ty normální parky. Tak Jani, národní parky máme čtyři. Který máš nejradši?
0: Krkonoše.
5: Dobře. A normální park?
0: Normální park, tak takový ten klasický, tak jsem přemýšlela, klasický park asi mám ráda na Mostné hoře v Litoměřicích.
5: Ano.
0: pak mám ráda park, ano, tam to mám moc ráda, chodím nahoru na kočku, jestli ti něco říká, jestli jsi tam nebyl, tak tam rozhodně vyraž, to je takový skalní útvar za Mostnou horou, když přejdeš kopeček, moc hezký místo s krásným výhledem. Pak mám ráda park v Ploskovicích na zámku a pak taky anglický park tady v rozhlasové zahradě. Kdo byl na dní otevřených dveří, tak ho viděl a kdo nebyl, tak může vyrazit, myslím, ještě v září jsou dny Evropského kulturního dědictví a zahrada rozhlasová bude otevřená.
5: Tak to jsme byli s Janinou v parku a teď půjdeme do parku s vámi. Zavolejte 475 212 212, dáme řeč, dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Brontosauři, teď Pavol Habera.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Včera jsme měli Evropský den národních parků. Do jakého parku rádi chodíte? Jaký národní park rádi navštěvujete? Protože opravdu je to Evropský den národních parků, ale můžeme mluvit i o normálních parcích. Já miluji parky. Je tam klid, ptáci tam zpívají a rád chodím do přírody. A zatímco kolegyně Jana má ráda Krkonoše, já mám nejradši Národní park České Švýcarsko. Ten máme nejblíže, ano, miluji to tam, tedy hlavně na místech, kde není tolik turistů. Parky. My teď navštívíme jeden zvláštní park, Park Zámecký ve Velkém Březně. To je nevelké městečko ležící na pravém břehu Labe, známe hlavně ho svým velkobřezeneckým pivovarem, ale kromě skvělého piva zde najdete i ten nejexotičtější park na severu Čech, ve kterém se nachází na 130 vzácných stromů a keřů. A kdo je v parku? Kdo na nás čeká? Renata Filipi.
1: Tehdy vnuk zakladatele zámku, hrabě Karel Maria Chotek, předposlední majitel panství, aristokrat nedbalé elegance, věnující se hlavně svým zálibám, cestování, zahradničení a fotografování, dokončoval rozsáhlou přestavbu zámku. Součástí změn bylo i vybudování poměrně rozlehlého parku. V němž byla místa pro různé kratochvíle, které hrabě velice miloval. Najdeme tu dvě fontánky, plavecký bazén, kuželník, lavičky s pěknými výhledy nebo třeba počívadlo. V parku byly hlavně vysázeny různé druhy zajímavých a dendrologicky hodnotných dřevin. Už 100 let zde rostou rododendrony, různé druhy magnólií a spousta běžných druhů dřevin, jako jsou duby nebo buky. Park ale po 100 letech muselo projít obnovou a ta byla dokončena v roce 2014. Nově zde můžete vidět mimo jiné zhruba 50 vysázených okrasných jabloní a na místě bývalé kaple vzniklo rozárium. Jedna z hraběnek Chotků byla velmi slavná a známá šlechtitelka růží. V Dolní Krupé na Slovensku dokonce založila největší rozárium ve střední Evropě, ve kterém se nacházelo na 6000 růží. A ještě jedna zajímavost na závěr. Z velkobřezenské linie rodu Chotků pochází i Žofie Chotková, pozdější manželka Ferdinanda d'Este, která byla společně se svým manželem 28. června 1914 zastřelena při známém sarajevském atentátu, který se stal záminkou k vypuknutí první světové války a následným událostem, které ovlivnily život mnoha generací až do současnosti.
0: Tak a teď jdeme s vámi do parku. Který park máte nejradši? Ať už to je národní, nebo městský park, nebo zámecký park a budeme hledat i jiné parky. Volejte 475 212 212, pozvěte vás do vašeho oblíbeného parku. Napsat můžete e-mail na dámereč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den vám všem. Měli jsme Evropský den národních parků, máme 4 národní parky, České, Švýcarsko, Krkonoše, Šumavu, Podyjí. Jak už jsem říkal, nejradši mám asi České, Švýcarsko je nejblíž, miluji ta místa, kde není tolik přelidněno. Samozřejmě znám Pravtickou bránu, Soutěsky, Hřensko, ale raději zajedu do okolí Vlčí hory, tam to miluji. Ale společně můžeme probrat i normální, obyčejné, třeba městské nebo zámecké parky. Na telefonu je Karel z Klášterce nad Ohří, hezký den. Halo, halo?
1: Ano.
0: Tak, slyšíme se? Ano, výborně. Já se vás zeptám, chodíte rád do parku?
1: Ano, chodím, jak tady v Klášterci do Zámeckého, tak i do Zámeckého v Krásném dvoře.
0: Ano, tak Zámecký park v Krásném...
1: Já bych doporučil, protože já jsem tam chodil 4 roky na základní školu.
0: Ano.
1: Od 6. do 9. třídy a navíc ještě v tom zámku jsme měli i družinu.
0: Fakt? Vy jste přímo chodili do družiny na zámek, to je úžasný.
1: Družina, no. Ano. Na zámku v Krásném dvoře.
0: Ano, takže a Zámecký park v Krásném dvoře je nádherný, určitě ještě pamatujete Poustevníkovou jeskyni, že ano?
1: Ano, Poustevníkovou jeskyni, která byla částečně zasypaná, ale už je obnovená.
0: Už je obnovená zase? Tak to je krásný. No. A jaký tam místo máte nejradši v Zámeckém parku v Krásném dvoře?
1: No, tak bejvalou rozhlednu, dneska je to nějaký panteon, myslím.
0: Ano, ano, to je u, myslím, že už tam ani to golfové hřiště není, ale bylo tam golfové hřiště, že ano?
1: Bylo tam, za ním bylo golfové hřiště.
0: Ano, přesně tak. A pojďme k vám domů do Klášterce nad Ohří. Jaký je Zámecký park v Klášterci nad Ohří?
1: No tak dá se říct, že je to hlavně kolem řeky Ohře a je mnohem menší, protože vlastně Krásnodvorský park je druhý největší v Evropě.
0: Fakt?
1: Střední.
0: Tak to jsem nevěděl, víte. Tak jsme se poučili a mimochodem máte ještě...
1: 100 hektarů.
0: Ano, máme ještě pávy v Klášterci, v parku?
1: No... V Klášterci jsou ještě pávy.
0: Jsou tam ještě pávy.
1: Ale byli i v tom Krásném dvoře.
0: Ano, ano, ano, je to tak.
1: Tam dělal správce pan Teslík.
0: A letos už jste byl v některém z těchto zámeckých parků?
1: No akorát v tom Krásném dvoře.
0: V Krásném dvoře, dobře.
1: Mám tam spoustu jako spolužáků a to, když jsme tam měli jako srazy,
0: ano.
1: Tak se chodilo teda do parku.
0: Jo, jo, jo, je to jasný, je tam krásná procházka. Tak díky moc za tyhle dvě pozvánky do těchto zámeckých parků, díky a užívejte života. Mějte se hezky, naschledanou. Tak tolik Karel z Klášterce nad Ohří. Taky jsem chtěl mluvit o Zámeckém parku v Krásném dvoře, ten opravdu miluji, je to můj nejoblíbenější zámecký park. Každý rok tam alespoň jednou musíme na procházku, je to tam opravdu nádherný a myslím si, že se to tam rok od roku zlepšuje. Pojďme se podívat na to, co nám píšete mailem na damerage@rozhlas.cz. Věrka z Ústí nad Labem. Moji drazí, mám ráda park u polikliniky u nás v Ústí. Krásné stromy, vodotrysk a pohoda. Velká škoda, že již není akce Malý Hamburg. Byla to super akce po celé léto. Tak, zavolejte i vy 475 212 212. Dáme řeč, jestli rádi chodíte do parku, ať už do toho národního parku, do městského či zámeckého. Hezký den vám všem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Krásný den s Českým rozhlasem Sever Park, to je dnešní téma, protože byl Evropský den národních parků. Z těch národních parků vůbec neznám Podyjí, tam jsem byl možná u Vranovské přehrady jednou, dvakrát, ale Krkonoše ty jsem miloval jako kluk, milované Krkonoše, teď už jsem tam dlouho nebyl, myslím, že to kouzlo zmizelo, a Šumavu, tak tu znám si myslím celkem dobře, je tam krásně, najdeme tam nádherná místa, kolem pramene Vltavy, Srní, zase tam nikdy musím zajet. Pojďme na další telefonát, paní Hana z Mostu je na telefonu, hezký den.

0: vždycky, já nestačím fotit vždycky ty kytičky, které tam jsou. Takže máme to tady hodně udržovaný a krásný. Ne, jestli to patří tady do toho pořadu, říkám, určitě, není to národní parky, to nejsou, jsou to parčiky, ale krásně, překrásně a ta zeleň tady v Mostě je taky nádherná, tak tohle to bych chtěla říct.
1: A v Mostě máte ráda nejradši který park?
0: Kde v Mostě?
1: Ano.
0: Mostě mám ráda ty malý parčičky, jo, jako střed nějak k srdci teďko moc nepřirost. Taky jsem tam chodila ráda, ale teď se mi to tam nějak, nevím, nesedí. Takže ty parčičky a ty prostě ty zelený prostory, které jsou, Šibeník, nebo...
1: Jasně.
0: Tak, ale jako celý Most je krásný.
1: Dobře.
0: Střed mi nepřirost.
1: Tak jo, tak díky moc za pochvalu pro Most a mějte se hezky.
0: Ano,
1: nashledanou.
0: Mějte se hezky, jo, nashledanou.
1: Tolik Hanka z Mostu, napsala nám i Daniela. Příliš parky nenavštěvuji, z těch, co znám, tak asi Krásný dvůr je nejhezčí a nejzajímavější u nás na severu, pak třeba Lesopark u Kyselky v Bílině. Všechny zámecké parky jsou krásné a třeba i parkány v Kadani. Odpověď na otázku, co by mělo být ve správném parku, mi dala jednou provždy návštěva Sansučeho parku v Postupimi. Tak tam jsem nebyl a určitě tam někdy je potřeba zavítat. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jaký park máte nejradši.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Dvě minuty po půl desáté, posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, jsme v parku. Do jakého parku rádi chodíte? No tak teď se dozvíme, kde potkáme našeho kolegu, dopravního experta Honzu Pechouta. Krásný den.
1: Krásné dopoledne všem.
0: Dobrý den, tak do parku se asi autem nedostaneme.
1: To zrovna jste trefil vedle teda. Já nevím, jestli jsem teda do toho Evropského dne parku počítají Luna parky nebo autoparky.
0: No jasně, taky můžeme jakékoliv parky.
1: Takže i zooparky a lesoparky a tak, ale já jsem teda severočeský a ústecký patriot. Máme tady krásné parky, ale já nejvíc mě uchvátil Průhonický park ve středních Čechách. Jo. To je fakt krásný, nádherný. Ne, že bych se tam teda vydal tenkrát dobrovolně, točili jsme tam něco pro Českou televizi. A měli jsme teda tam možnost vjet autama, netočili jsme tam žádnou divočinu, ale něco s dětičkama, takže právě kvůli tomu prostředí krásnému, klidnému, to je úplně jiný svět. A já jsem teda takovej, že nepoznám, možná teda poznám strom od křoví a od kytky, ale jinak jsem vlastně tímhletím naprosto nepolíbený, ale tam je to úplně jiný a kdo teda můžete nebo chcete, jděte se tam podívat, fakt to stojí za to, sice to je malinka co z ruky, ale v dnešní době to není žádná vzdálenost, takže průhoňák.
0: Ano, průhoňák, já jsem tam byl asi před 3 týdny, také poprvé v životě.
1: Fakt?
0: No a neprošel jsem to celý, jako to je strašně
1: velký. To je na celý den, no.
0: To je strašně velký, hrozně, no, ale je tam opravdu nádherně a já jenom se zeptám, je tak, jako ten Evropský den byl založen nebo se slaví na základě národních parků. My máme 4. Krkonoše, Šumavu, Podý a České Švýcarsko. Který z těchto parků máte nejradši?
1: Já mám samozřejmě tady nejblíž Český Švýcarsko. Jezdíme tam vlastně na dovolenou, se dá říct, s Honzíkem, s vnoučkem, každý rok na týden, takže jedině tam. No, tam jediný, co mi trošku vadí, že se tam nedá moc jezdit na kole. Jo. Že jak jsou tam krásný jakoby silničky, ale zatáčkovitý, nepřehledný, já se s tím Honzíkem tam bojím, ale jinak si to užíváme samozřejmě. Jasně. Krásný. Takže mě mi nejblíž tady samozřejmě Řensko a Oleška tam, takže krása.
0: A i v Ústí máte nějaký oblíbený park, kde vás třeba potkáme?
1: No, rád projíždím tady naproti poliklinice, když jedu na koles dolů cyklostezce, takže jsou tady, nebo Honzík miluje nahoře na severní terase park, ten je pro děti,
0: ano.
1: Kde pískoviště a já nevím, vodní hrádky a tyhle ty věci, takže tam zkrátka trávíme docela dost času, takže jako těch parků je krásných tady v okolí moc. No a mluvilo se i o Velkým Březně, tam zase bydlí dcera přes ulici, takže tam opravdu taky krásný. A nedávno jsem tam byl na srazu historických aut a tam opravdu sedělo to prostředí k těm starým autům.
0: Tak díky za pozvánky a někde se v parku potkáme. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Krásný den všem. Naschledanou.
0: Tolik Honza Pechout. Zavolejte i vy, jaký je váš nejoblíbenější park. Naše telefonní číslo je 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Parky dneska probíráme. Vrátím se ke mně do Mostu, tam máme nejkrásnější park skoro u baráku Šibeník. Je to fakt kus lesa v centru města, rozhledna tam je, fun park pro děti, posilovna, disc golf. Chodím tam hlavně po ránu, když tam není tolik lidí. Další park máme třeba v Mostě v centru, ale tam je málo stromů, víc betonu, takže tam moc nezavítám. Pojďme na další telefonát. Východočech Luboš je na telefonu, hezký den, já vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím a všichni posluchače Rádia Sever.
0: Dobrý den, tak jaký park vy máte nejradši?
1: Vzhledem k tomu, že já jsem v Východočech, tak mě nejvíc k srdci přirost park v zámecké zahradě v Častolovicích. Opravdu je to nádherný. A hned to sousedí s parkem pana hraběte Kýmskýho, který je v Kostelci nad Orlicí.
0: Ano, takže do těchto parků rád chodíte, je to tak?
1: Ano, mám to kousek, protože tam jsem rodák ze Sopotnice, tak tyhle ty parky, to je opravdu něco nádherného. V těch Častolovicích to mají spojený i s takovou malou zoologickou zahradou.
0: Ano.
1: A mají tam v oboru bílejch jelenů, což je vyhlášený. Je to opravdu něco krásného.
0: No tak to je nádherná pozvánka. A tenhle svátek, jak už jsem zmínil, byl založen na základě národních parků. A vy jste Východočech, takže Krkonoše u vás jakoby vedou z těch národních parků?
1: To je podhůří Orlických hor a Orlický hory.
0: Ano, a když jste z východních Čech, tak z těch národních parků, kdybyste si měl vybrat, je tam České, Švýcarsko, Krkonoše, Pudý a Šumava, který byste vybral?
1: No já Český, Švýcarsko.
0: Český, Švýcarsko, hezký.
1: A v Českém Švýcarsku máme chaloupku.
0: Aha, takhle, takže...
1: V Srbské Kamenici. Takže
0: nejoblíbenější.
1: Český, Švýcarsko, já řeknu, Jetřichovice... A to Hřensko vůbec, i když po tom požáru tam v té Pravčické bráně, ten pohled není moc krásný, ale lidi se tam začínají vracet, protože to začíná zase ta příroda probouzet a začíná se to zelenat znova. Tak to České Švýcarsko je opravdu nádherný.
0: Dobře, tak já vám moc děkuji za tyhle pozvánky a do Častolovice zajedeme. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Krásně,
0: tak tolik další tipy na parky, nejen ty národní, ale i zámecké nebo městské. Lenka píše, v parku by mělo být nějaké jezírko nebo potůček, hezký park je v Litoměřicích a samozřejmě v krásném dvoře, ale jinak nevím, nechám se inspirovat. Tak pojďme se nechat inspirovat, zavolejte, ještě jeden telefonát stihneme. 475 212 212, dáme řeč, jaký je váš nejoblíbenější park.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Máme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: A jak jsem říkal, stihneme ještě jeden telefonát. Mimochodem, když se vrátím k tomu mostu, tak mostu se říká město parku. Na Výdrholci, kde jsem vyrůstal, byl taky park a vždycky si pamatuju, že jsem prostě rodičům řekl, jdu ven do parku. A v jakém ročním období? Já miluju podzim, takže rád se procházím v parcích na podzim. Pojďme na poslední telefonát. Paní Marie z Děčína je na telefonu. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím.
2: Já bych chtěla pozvat posluchače do parku ve Vlašimi Zámeckého.
1: Ano.
2: Obrovský rozlehlý, má členitý terén. Teče tam voda, jsou tam rybníky, skály a tři brány vstupní do toho parku jsou staré, historické a je tam čínský pavilon. Je to krásná procházka a patří mezi nejdelší parky.
1: Fakt? Dobrý.
2: A stojí za to se tam podívat, až budete blízko Vlašimi nebo ve Vlašimi.
1: Ano.
2: Je to hezké prostředí.
1: A jak často se tam vy osobně dostanete?
2: Prosím?
1: Jak často se tam dostanete vy?
2: Každý rok.
1: Každý rok.
2: Já tam z toho kraje pocházím, takže já se ubytuju ve Vlašimi a jezdím pak třeba výlety Český Štenberg, Vlašim a okolí, kde jsou památky, které už teda znám a dělám tam procházky, ale ten Vlašimský park je opravdu hezký. Je tam i čínský pavilon krásný, kam se kdysi chodilo přímo ze zámku, komte si, ale teďkon ta spojnice ze zámku tam už není, ale pavilon tam pořád zůstal v tom parku.
1: Aha, takhle. A v Děčíně máte nějaký oblíbený park?
2: Tak, no mě v Československu, Švýcarsko, kdy to má člověk u nosu.
1: No jasně.
2: Ale já si myslím, že v České republice jsou pro všechny parky krásný.
1: No to určitě. Dobře, tak díky za pozvánku do Vlašimi, díky za telefonát a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Taky děkuju, naschledanou.
1: Tak jsme skončili ve Vlašimi. Myslím si, že jsme projeli skoro celou Českou republiku. Pokud ne, tak se teď vydáme i do zahraničí. Píše Miloš, byl jsem ve třech amerických národních parcích a to je prostě nádhera, krása. A píše i Petra, zámeckých zahrad a parků je hodně, veltrusy, jemniště nebo dačice. A ještě nám tady zmiňuje květnou zahradu Lída, a to zahradu v Kroměříži, tak tam jsem taky nikdy nebyl. Asi to musím napravit. Díky za dnešní telefonáty, do pořadu dáme řeč.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Včera byl den národních parků, ale probírali jsme i normální parky. Já vím, Olence Šumové, že nedávno byla v národním parku Podíjí, že tam zažila úžasné chvíle. Je to tak? Hezký den?
1: Ano, hezký den. Byli jsme ve Znojmě a taky na Bítově, což všechno je součást národního parku Podíjí. A úchvatné bylo, že všechny ty kopce tam jsou vážně zelené. My u nás Bláho v Homole, tahle část českého středohoří teď docela intenzivně trpí tím, že pravděpodobně kůrovec čertví, co dost tam toho lesáci odtěžili. A ty kopečky jsou takové jako smutné, vždycky tam trčí jedna, dvě borovice. Takže ta permanentní zelená kolem té Dyje mi přišla fascinující.
0: Hezky. A když se podíváme do normálních parků, třeba městských nebo zámeckých, který máš nejradši?
1: Tak ten v Litvínově, pochopitelně. Jo, no, zámecký park v Litvínově, protože já ho mám hned vedle baráku, ve kterém jsem se narodila a vyrůstala.
0: Tak. Tam si dostala první pusu a tak.
1: To bylo kousek pod parkem, shodou okolností, teda takovou tu, která stála za hřeč.
0: Jasně, tak po desáté, co nás čeká?
1: V dopoledním expresu se společně vypravíme do krásného místa v Českém středohoří. Podíváme se pod oblík a budeme tam vařit po italsku, to s dnešním hostem dopoledního expresu. Ale taky vám odvyprávíme příběh školáka, který dokázal zachránit život ženě s anafylaktickým šokem a je důkazem toho, že takové ty preventivní školící akce, které pořádají záchranáři nebo hasiči, mají smysl.
0: Tak a zítra v pořadu Dáme řeč se vás budu ptát, jestli čtete diskuzní příspěvky pod různými příspěvky na internetu, na Facebooku, jestli tam třeba přispíváte. Jak se bránit vulgaritám, které se tam často objevují? Už zítra v pořadu Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Meteorologové v Ústeckém kraji varují před vznikem a šířením požárů. Okolí městského parku v Chomutově by se za 10 let mělo zásadně změnit. Dobrovolní hasiči v Jablonci nad Nisou mají nové cisterny. Dnes bude na severu Čech převládat jasno nebo skoro jasno s teplotou až k 29 stupňům. Dobré dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Ústeckém kraji platí výstraha před vznikem a šířením požárů. V Ústeckém kraji, konkrétně v okresech Louny a Litoměřice. Výstraha podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu platí až do odvolání. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména pak v lesích, a nevypalovali trávu. Meteorologové také doporučují dbát na úsporné hospodaření s vodou. Území mezi budovou bývalých městských lázní a bývalým fotbalovým stadionem v Chomutově by se během 10 let mělo významně měnit. Kromě přestavby budovy bývalých městských lázní město počítá i s rozšířením městského parku. Na místě bývalého fotbalového hřiště mají stát bytové domy. Doplňuje náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: Je to v investičním plánu v letech 2030-31 a dále, a stejně předpokládáme, že bychom šli hala, bytový dům a ten park by se dělal až vlastně jako poslední, takže ten park jako takový se bavíme v letech 2033-4.
1: Město chce na uskutečnění plánů využít dotací i bankovních úvěrů. Jablonečtí dobrovolní hasiči mají 3 nové vozy, nahradili jejich zastaralou techniku. Například v Jabloneckých Pasekách měli hasiči cisternu starou 40 let. Za nové cisterny zaplatilo vedení města zhruba 31 milionů korun. Polovinu nákladů pokryly dotace generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a Libereckého kraje. Další auto by měli dobrovolní hasiči dostat příští rok, říká primátor Jablonce Miloš Veles, ODS.
4: V příštím roce nám přijde 4. auto a bude to opět vozidlo v ceně řádově 11 milionů korun. Bude to pro dobrovolné hasiči v Pasekách. Město Jablonec zřizuje 3 jednotky dobrovolných hasičů. Máme v nich řádově asi 17 a myslím si, že v Pasekách dokonce 18 členů.
1: Kromě Jabloneckých Pasek jsou jednotky dobrovolných hasičů ještě v Kokonině a v Proseči nad Nisou. Lednové zadržení člověka podezřelého ze špionáže pro Čínu má podle šéfa BIS Michala Koudelky symbolický význam. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj se k takovému řešení odhodlá jen málo zemí. Čínského občana zadrželi kriminalisté v lednu. Obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Od svého zadržení je ve vazbě. Policie ho navrhla obžalovat.
2: Počasí.
1: Na severu Čech dnes bude převládat jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů. Maxima na horách dnes do 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda 2 osobních aut aktuálně komplikuje provoz u Bíliny, přesně mezi Bílinou a Liběšicemi na Teplicku na 83. a 5. kilometru silnice 1/13.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji krásné pondělí, začíná dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnes se v něm společně vrátíme k začátkům Porty, vydáme se do zaniklé obce Fukov za záchranáři, zamíříme na jednu z jejich preventivních akcí a něco dobrého a chutného vykouzlíme z listového těsta. Písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Bobek a Helena Vondráčková, nejdřív ale Jojo Band a jejich Rybitví.
2: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Helena Vondráčková dospívala, máme 12 minut po 10. a představíme si slavného z Severočecha. Je to muž, který se na severu Čech sice nenarodil, ale zavály ho sem profesní osudy. Vlastně ho přivábila Teplická konzervatoř a on tu potom svůj osobní a profesní otisk zanechal velmi výrazný.
1: Slavní Severočeši.
2: Významným osobnostem hudebního života severních Čech patřil náš bývalý rozhlasový kolega Jan Oliva. Stál totiž u zrodu slavné Porty. Narodil se v roce 1923 v Kutné Hoře. Absolvoval pedagogické oddělení Pražské konzervatoře. Od roku 1947 působil jako učitel hudební školy v Teplicích. V letech 50. byl pedagogem reálného gymnázia a současně ředitelem Ústecké hudební školy. Poté pracoval v Československém rozhlase v Ústí nad Labem jako hudební redaktor. Později se stal vedoucím hudební redakce. Společně s Jiřím Šosvaldem, Zdeňkem Frýdlem, Zbyňkem Jelínkem a dalšími spolupracovníky sformoval Jan Oliva původní myšlenku festivalu country a westernové hudby Porta. V prvních ročnících na ní působil jako porotce. Významně se podílel na kulturním životě severních Čech a na propagaci lidové, dechové a tramské hudby. Jako skladatel tvořil valčíky a polky. Je také autorem hudby ke hře pro děti Drahomíry Pražákové Ztracená písnička. Byl spoluautorem významné regionální publikace Severní Čechy v lidové písni. Odborné a popularizační články publikoval v hudebních rozhledech a denním tisku. Jan Oliva zemřel v roce 1986.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dnes se společně s dopoledním expresem Českého rozhlasu Sever vydáte na sever Ústeckého kraje, konkrétně do zaniklé obce Fukov. Tohle sídlo je zajímavé tím, že jim prochází nejsevernější železnice v Česku. Přestože koleje jsou tady tradiční záležitost, vlak tu nestaví a v historii ani nikdy nestavil.
2: Obec Fukov, německy Fugau, byla zbořena roku 1960. Přitom v roce 1920 žilo ve více než 100 domech přes 700 obyvatel. Byla tu škola, kostel svatého Václava s farou, pošta, celnice a zdejší lidé se sdružovali v 8 zájmových spolcích. Dneska připomíná obec jenom hřbitov, boží muka nebo secesní vodárna. V letech 2017 až 2019 byla znovu obnovena ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze socha svatého Jana Nepomuckého blízko železničního viaduktu. Do Fukova se dostanete pěšky i na kole ze Šluknova. Bývalý Fukov se totiž nachází ve výběžku na našich severních hranicích. Ten zvláštní výběžek zasahuje poměrně hluboko do Německa. Připomíná takový vztyčený prst, který je ze severu východu i západu obklopen Saskem. Nejbližší českou obcí je Království. Ze Šluknova se do Fukova dostanete po staré okresní silnici, krásnou alejí, lesem a nakonec pastvinami. Cestu lemují tabule s informacemi o této zaniklé obci a místem taky protéká říčka Spréva. Železniční kuriozitou jsou nejseverněji položené koleje na území naší republiky, které ale nepatří žádné z našich tratí. Jedná se o kilometrový úsek péážní trati Dresden-Zittau. Slovo péáž pochází z francouzštiny a pro železničáře znamená takovou privilegovanou dopravu přes území cizího státu. Jinými slovy, cestující nebo i náklad je provážen přes území cizího státu ve vlastních vozech s vlastním personálem, bez celního a pasového odbavení. V péážní dopravě vedené mezi dvěma místy na území jednoho státu přes území druhého státu je charakteristické to, že se vlaky na státních hranicích nemusí odbavovat běžným způsobem, ale v péážním úseku je zakázáno nastupovat a vystupovat. Ve Fukově tedy vlaky nezastavovaly ani v době, kdy obec ještě existovala. Nikdy tam zastávka nebyla.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na zvládání mimořádných situací se dnes připravují žáci základní školy Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. Škola už po několikáté pořádá projektový den s integrovaným záchranným systémem. No a ve škole právě u toho je náš severočeský stopař Robin Rerich. Robine, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
1: Můžeš nám přiblížit, co přesně se ve škole děje?
2: Reagovat při těch mimořádných situacích tady učí děti

0: hasiči, policisti a zdravotníci. Školáci při přednáškách jednak poslouchají teoretickou přípravu, součástí jsou ale také ukázky například techniky hasičů. Na dvoře školy jsou jednotky dobrovolných hasičů s cisternou, profesionální hasiči přivezli na ukázku automobilový žebřík a jsou tam i policisti. Podstatnou část pak tvoří praktická cvičení se zdravotníky, kde si v 6 třídách školáci zkouší, jak lidem s různými zraněními nebo se zdravotními komplikacemi pomoct.
1: Mají záchranáři nějakou zkušenost, že takové cvičení skutečně pomáhá se na mimořádnou situaci připravit?
0: Podle záchranářů může být zásadní už jen opakování informace o telefonních číslech. Obě hlavní organizátorky se shodly, že dřív poměrně dobře pomáhala takzvaná braná výchova, která na školách probíhala. Dnes například učitelé nějaký podobný předmět ve vzdělávání vůbec nemají a podle Ivy Karafiátové z hasičského záchranného sboru proto jedné celé generaci chybí příprava na mimořádné situace. Ve spolupráci s učitelkou a dobrovolnou hasičkou Martinou Crhákovou dali před zhruba před pěti lety dohromady pilotní projekt a na základní škole Elišky Krásnohorské takový projektový den teď každý rok pořádají. A to, že takové projekty mají smysl, letos podpořili příběhem bývalého žáka, který před 2 lety zachránil život své mamince.
1: Můžeš nějak přiblížit tu situaci? Co přesně se stalo?
0: Maminku 2 chlapců, která je přijela vyzvednout z tréninku, zřejmě píchl na parkovišti nějaký hmyz. Sama si to moc ani nevybavovala. Během chvíle se jí udělalo nevolno a krátkou cestu domů ale ještě zvládla, jenže doma pak úplně skolabovala. Rychlým zásahem staršího Jana ten anafylaktický šok nakonec přežila. Oba společně, maminka s Janem, ten příběh tady školákům vyprávěli. Maminka pak děkovala i Martině Cerhákové, že dává energii do pořádání takových kurzů pro děti. Děti jsou podle ní pak mnohem lépe připravené a neváhají zkušenosti z kurzu použít v takové konkrétní krizové situaci.
1: Říká Robin Rerich. Robine, díky za informace a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař.

0: Pavla Bobka v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever už za malou chvíli vystřídá Barry Manilow. Máme 10 hodin a k tomu 40 minut. Ještě než si ale dopřejeme další porci muziky, dáme si něco dobrého na zub. A to něco dobrého připravíme z listového těsta.
1: Babské rady.
2: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. V chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: MIG 21 a jejich píseň o lehkosti bytí. Já doufám, že se máte právě tak lehce a příjemně, že je vám hezky. Možná i proto, že jste s Českým rozhlasem Sever, který vám každé dopoledne nabízí akce, které mohou ten váš životní prožitek ještě nějak obohatit. A s nabídkou takových akcí je tu teď Slávka Brádlová. Hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům a já začnu u veliké akce, která dnes začíná v Kadaň. Je to Kadaňský pohádkový festival 2026, podtitul Řeka plná pohádek. Začíná se v kině Hvězda, dnes v 16 hodin. Je to jubilejní vlastně už pátý ročník a budou tady filmové projekce pro děti, ale i pro školy a pro dospěláky. A slibují pořadatelé jednak tu klasiku a jednak také studentskou tvorbu z FAMU, což si myslím, že je vždycky zajímavé vidět, jak se rodí nová filmařská generace. A krom tedy těch filmových projekcí tam budou divadelní představení, workshopy a taky návštěvy známých osobností. Tak dorazí třeba Míša a Roman Tomešovi, muzikáloví, to zejména herci Josef Dvořák, který je ostatně kadaňský rodák, taky herečka Judit Pecháček, v řadě pohádek jsme ji viděli, no a prý dorazí i legendární Čtyřlístek. A divila bych se, kdyby tam někde se nevyskytl i Maxi Pesfík, který je také spojený s Kadaní.
0: No jasně, jestli bude Pepa Dvořák, tak bude Maxi Pes.
1: Jasná věc. Tak potud tedy ke Kadani a ještě možná jednu informaci přidám, protože kolega Robin Rerich zítra k tomu bude mít takové delší povídání,
0: tak se tam zítra vypravíme.
1: Ujít. A navíc ten pohádkový festival v Kadani bude až do 29. května, tak je čas na všechno. Tak, neměla bych vynechat divadlo města Ústí nad Labem, Lazebník Sevilský, Giacchino Rossini, jedna asi z nejslavnějších jeho oper. A řekla bych, že to má báječné obsazení. Viděla jsem dvě ta představení, tak dnes bude Rozinu zpívat Eva Hartová. Stále a čím dál tím lepší to pěvkyně. A Figaro, tedy v podání Jakuba Hliněnského, také stojí za to. Něco pro poučení nebo pro takové bezpečné cestování, tak to by byla pozvánka do obchodního domu Central v Mostě na 17. hodinu a Ivana a Lukáš Vejříkovi tam budou vyprávět o jižní Africe. Od oceánu až k horám. Tak já nevím, co ty bys si vybrala? Cestovatelskou besídku a nebo toho lazebníka, nebo pohádky třeba?
0: No, jestli je na výběr tahle trojice, tak asi cestovatelskou besídku. Omlouvám se Lazebníkovi i Maxi Psovi.
1: Tak dobře, já ještě vynesu další trumfové eso a to je představení v docela velkém divadle v Litvínově od 19 hodin. Je to komedie Laurenta Baffieho, francouzského to autora. V originálu se to jmenuje Tok Tok. A v českém překladu tik-tik. Nemá to co dělat s hodinami, ale opravdu s tikem, s takovou tou obsedantně kompulzivní poruchou. A herecké obsazení tedy opravdu jak zvon. Tereza Kostková, Josef Olášek, Václav Knop, Kristýna Frejová, Jaromír Nosek a Eva Josefíková nebo Šárka Kubíková. Tak a ještě přidám poslední tip a to je zase něco užitečného. Mateřské centrum Duhová školička v Mostě, tak už dopoledne probíhal první takový pokus a odpoledne 15.30 bude začínat druhý. No, řekla jsem pokus, ale ono je to spíš snůška dobrých rad, šátkování s poradkyněmi. A jde o to, jak nosit miminko v šátku, aby to bylo bezpečné, nejenom pro to děcko, ale taky pro tu maminku, protože záda dostávají poměrně zabrat.
0: Tam by každý neúspěšný pokus byl poměrně nepříjemná věc. No nic, tipy na akce, které jsou před námi, už jsou za námi a já teď přidám tip na akci, která už je taky za námi, takže je to typ vlastně zbytečný, prostě jenom informace. Teď si pustíme Sandru, která o víkendu zpívala v Třebívlicích.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantastický kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky. Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Pobytové sociální služby si nově nesmí od klientů pobírajících superdávku strhnout peníze za stravu a pobyt. Problém řeší i v azylovém domě v Mostě. Lidé loni čerpali na příspěvku na bydlení rekordní částku. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno s teplotou do 29 stupňů. Krásné dopoledne, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Azylové domy i domovy pro seniory řeší, jak získat platby za stravu a pobyt od klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka už to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo.
4: Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kvůli motivaci platit nájem kratší smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
5: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
4: Domov pro seniory v Litvínově na Mostecku uzavírá s klienty zvláštní smlouvu o úhradách stravy a pobytu, pokračuje ředitel domova Vladimír Vopelka.
6: Požádáme klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, aby to zůstalo finančně v tom módu status quo.
4: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Žatecká synagoga vystavuje díla českého umělce Čestmíra Sušky. Ve výstavních prostorách jsou jeho plastiky z kamene, skla nebo dřeva a objekty vytvořené ze starých kovových nádrží pak stojí na náměstíčku poblíž synagogy. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení rekordních více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. V New Yorku zemřel o víkendu ve věku 89 let britský režisér Brian Larch, který se proslavil televizními přenosy oper a koncertů klasické hudby. Za více než 50 let práce vytvořil téměř 1000 pořadů a získal 2 ceny Emmy. Režíroval taky 19 novoročních koncertů vídeňských filharmoniků. Kromě televizní tvorby se věnoval i české hudbě. Napsal monografie o Bedřichu Smetanovi a Bohuslavu Martinů. Loni v září převzal Larch medaily Artis Bohemiae Amicis za šíření české kultury zahraničí.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem a zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
7: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
3: Počasí.
2: Na severu dnes bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami opět vysoko, maxima do 29, na horách do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Dopravní omezení kvůli pracím na silnici čekejte v Moravanech, na Ústecku a bouralo se na silnici 270 u Jablonného v Podještědí na Liberecku.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 11. je zpátky dopolední Express Českého rozhlasu Sever a vy víte, že vás čeká náš dnešní host. Tím hostem bude Petra Adamcová ze statku Slunečnice pod Oblíkem. Petra tam vede kurzy italského vaření a je to italské vaření bez lepku. Italská kuchyně je báječná a chutná a povětšinou taky rychlá, ale třeba takovou pravou boloňskou, tak tu musíte připravovat dlouhé, dlouhé hodiny. I o tom bude řeč v rozhovoru, který s Petrou Adamcovou povede Eva Bucharová.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Tady je Český rozhlas Sever a dopolední expres. Krásný den vám přeje Eva Bucharová a vítám už tady dnešního hosta Petru Adamcovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My vlastně s Petrou vcházíme na kurz italského vaření, protože Petra takové kurzy vede. A na samém začátku nám tedy prozraďte, jak jste se dostala k tomu italskému vaření.
2: Já jsem žila 20 let v Itálii, kde jsem se naučila vařit v podstatě od 17 let. Osvojila jsem si kuchyni babiček, tetiček a tak dále. Vařila jsem pro pětičlennou rodinu každý den v poledne a večer a vůbec kuchyně je pro mě vášní. Já jsem takový tradicionalista, potřebuju znát opravdový recepty, vařit ze surovin, které jsou z daného ročního období a tak dále, aby to byla sezónní zelenina a aby to bylo zdravý a tak dále.
1: Říkáte, učila jsem se od babiček, od tetiček, takže od žádného profesionálního kuchaře. Prostě
2: ne.
1: Tak po domácku.
2: Ano.
1: Ne. Je to v Itálii stejně jako v Česku a jako v jiných zemích, to znamená, že typický pokrm je ale v každé rodině jiný.
2: Ano, samozřejmě, takže já mám opravdu ty domácí tradiční recepty. Samozřejmě i si ověřuji nějaké informace z tradičních starých kuchařek. Já mám velice staré kuchařky, jako knihy. Mám staré knihy z kulinářskými vědomostmi v italském jazyce. Já vlastně kombinuji ty domácí recepty, které právě znám od těch babiček a tetiček a tak dále, s tou tradicí. Je zajímavý, že třeba do některých pokrmů se dává červené víno a tradičně ale by tam mělo být bílé. To se mi třeba stalo s boloňským ragu, že původně do boloňského ragu se dává bílé víno a pak se tam dává i mléko. Přitom dneska, když někdo řekne něco zjemníme smetanou, ano, samozřejmě do spoustu pokrmů se nedává ta smetana, ale zrovna do tradiční boloňské omáčky se dává úplně minimálně rajčatové omáčky, ale dává se tam třeba mléko, což je zajímavá věc.
1: A takhle to vaříte?
2: Já tam to mléko teda nedávám, ale tradičně tam dávám bílé víno a ne červené.
1: A boloňská omáčka, je to těžký recept?
2: Absolutně ne, ale hodně lidí podceňuje třeba to, že ta omáčka se musí pomalu táhnout alespoň 2,5 až 3 hodiny. Protože ta zelenina, která je v základu, tak se krásně rozpustí a dá tomu pokrmu úplně jinou chuť. Do většiny základů italských pokrmů se dává trocha másla a olivového oleje. Z důvodu, že vlastně kdybyste dala cibulku jenom na oliváč, tak by začala hnědnout, ale to máslo, protože v sobě obsahuje nějakou část vody, tak se to pomalu dusí. Potom řapíkatý celer a mrkev. Nechá se orestovat, poté se tam dá mleté hovězí maso a podle tradičního receptu z rodiny tam dáváme i trošičku nasekané mortadely. Poté, když je to orestováno, tak se to zalije bílým vínem a dá se tam trocha krájených rajčat. My tam teda dáváme i trojitý koncentrát rajčatový, potom se to podlévá vývarem a nechává se to právě těch 2,5 až 3 hodiny pomalu dusit. Pak se jenom uvaří, pokud možno teda tagliatelle, což jsou široké nudle italské, jsou drsné, vlastně tu omáčku pak zachytí úplně nádherně, výborně se to jí i s tím masem.
1: No to je správná poznámka, protože my v Česku k tomu vaříme špagety a ta omáčka na tom prostě nedrží a je problém to sníst, ani není na čem držet.
2: Každá omáčka má svůj druh těstovin, to je taky důležitý. Některé omáčky potřebují právě ty vrtule, aby se v tom dobře udržela omáčka. Třeba zrovna recept na bazalkové pesto alla genovese se v Janově tradičně podává s domácími těstovinami, které se jmenují trofie. To jsou takové jakoby válečky. Jo, vypadá to jak takový jakoby šátečky, ale válečky, já nevím, jak to ani popsat.
1: My si po písničce s Petrou Adamcovou, hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, uvaříme nějaké těstoviny, třeba špagety, a možná budete překvapeni z toho, jakým způsobem se vaří správně a v čem my Češi třeba děláme chybu.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje. Dneska s Petrou Adamcovou, lektorkou kurzu italského vaření. Petro, my už jsme si velmi v Česku za posledních pár let, nebo možná pár desítek let, oblíbili italskou kuchyni a dokonce se snažíme i tak doma vařit. Říká se, že kouzlo italské kuchyně spočívá v její jednoduchosti, což potvrdíte?
2: Ano, samozřejmě.
1: Přesto v čem děláme nejčastější chybu?
2: No, chybu například, že lámeme špagety.
1: No, třeba kvůli dětem, aby to lépe nabírali lžící.
2: No, lžící, no.
1: Aby se to lépe jedlo, myslím, takhle. Jo.
2: Dobře, dobře.
1: No.
2: Nebo například Italové nedávají do varu špaget nebo těstoviny nedávají olej. Po scezení neprolívají studenou vodou.
1: Ale naopak tam něco dávají. Budeme právě připravovat to pesto a k tomu špagety?
2: No, v Janově to dělají s těstovinami, které se jmenují trofie.
1: Aha.
2: Pasta al pesto alla genovese.
1: To je pokrm, který teď budeme dělat.
2: Ano.
1: Tak postup, správný postup, jednoduchý postup, rychlý postup.
2: Dobře, tak pasta al pesto alla genovese. Vezme se hodně bazalky, píniový oříšky, grana padano, česnek, sůl, kostka ledu, anebo trochu hodně ledové vody. Toto se rozmixuje, vznikne nám hustá omáčka, kterou si dáme do misky. V tomto receptu v Janově do vroucí vody se hodí nakrájené brambory na kostičky, fazolové lusky.
1: Zelené.
2: Zelené, ano. Nechá se to provařit cirka 6-7 minut. Poté se hodí těstoviny, pokud možno trofie, pokud nemáte trofie, tak třeba fusilli, což jsou takový ty vrtulky. Ve chvíli, kdy se vaří ty těstoviny, pouští to trošku toho škrobu, tak se vezmou dvě lžíce vody z varu, dají se do té misky s tím pestem, udělá se z toho omáčka, poté se teda slejou těstoviny s fazolkami a s bramborami, dá se to do té omáčky, všechno se to promíchá a podává se to sypané parmezánem.
1: Vážně tam ty brambory a ty fazolky ano. Zůstávají?
2: Ano, samozřejmě.
1: Nemusíme to z toho nějak vybírat.
2: No, ale hlavně to dodá tomu pestu nebo tomu pokrmu úplně jinou chuť, než kdybyste to udělali jenom s pestem.
1: Já bych teď chtěla mluvit o jednom pokrmu, risotto.
2: Na italské risotto se používá rýže Carnaroli, která má veliký obsah škrobu. To dodá risotto tu krémovitost. Hmm. Ale hlavně důležitý je, že u toho risotta opravdu musíte stát těch 25-30 minut a míchat ho a postupně přilívat vývar. A vlastně správný postup na risotto je ten, zase, že do základu dáme kousek másla, kousek olivového oleje, necháme orestovat cibulku, poté přidáme dvě hrsti na osobu rýže Carnaroli a necháme ji zesklovatit. Ona tak lehce i zbyla. Pozor na široký pánvi, nedělá se to ve vysokém hrnci, ale na široký pánvi, protože risotto se říká, že musí dýchat. Ideálně si připravíme silný vývar vedle, necháme ho zapnutý na plotně, aby pořád probublával a byl dostatečně horký. Do základu té rýže nalijeme bílé víno. Když se odpaří, tak začneme přilévat ten vývar a přidáme jakoukoliv zeleninu, kterou do toho chceme přidat. A nebo třeba jenom šafrán, který taky se rozmíchá ideálně ve sběračce toho vývaru. Jo? Takže šafránové risotto, když si připravíte tímto způsobem i bez jakékoliv zeleniny další, tak je to úplně úžasné. A důležité je, když rýže je už al dente, tak akorát na zkus, ne rozvařená, ale ona Carnaroli se nerozvařuje, takže to je taky důležitá informace, tak risotto se odstaví z plotny a přidá se do něj kousek másla a parmigiano reggiano nastrouhaný, zamíchá se a nechá se 2 minuty odstát. A potom se to teda podává na talíř zase sypané sýrem a vznikne nám úžasné krémové italské risotto.
1: Host dopoledního expresu Petra Adamcová má 3 děti a tak se po písničce zeptáme, jaké nejoblíbenější italské jídlo je právě u dětí.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje s Petrou Adamcovou, lektorkou italského vaření. Protože vy jste máma o 3 dětí, tak je něco, co děti mají rádi nejvíc z těch italských jídel a naopak, co nemají rádi? Třeba české děti nemají rádi třeba houby nebo rajčata, ale milují rajskou omáčku, trošku když je sladší, tak nejlepší, nebo krupičnou kaši.
2: Krémové risotto se šafránem. To jsem snad nepotkala dítě, kterýmu by nechutnalo. A samozřejmě pizzu milujou.
1: Česká pizza a italská pizza, taková ta pravá italská, je tam nějaký zásadní rozdíl?
2: Třeba podle mě asi nejhorší věc, kterou tam můžou dát, jsou sušený bylinky třeba na pizzu margheritu. Italové nedávají na pizzu margheritu sušenou bazalku nebo oregano. Zkrátka nemá tam co dělat. Uh-huh. Jo, naopak si myslím, že až moc vlastně zakrývá tu chuť těch jednoduchých, výborných ingrediencí, které by tam měly být. Na margaritu se dává opravdu jenom lístek čerstvé bazalky, jenom na provonění a to je všechno.
1: A lístek oregana?
2: Ne. Oregano se dává jenom na pizzu marinára, kam se dávají ančovičky a rajčatová omáčka.
1: My jsme teď u pizzy, což je pro nás důležité téma, protože náš host Petra Adamcová je celiak a má jednu krásnou příhodu s přípravou pizzy právě pro celiaky. Vyprávějte.
2: Ano, protože jsem celiak, tak jsem se dlouho snažila vychytat to pravý těsto, abych naše hosty a lidi z kurzu naučila, jak se opravdu dělá výborná pizza. Když jsem tady ten recept dělala poprvé, tak jsem zjistila, že to těsto je pořád jak krém, že to nedrží při sobě a když jsem to měla na těch rukách, kde se to opravdu nedalo vůbec zpracovat vlastně ručně.
1: Myslíte to bezlepkové těsto?
2: Ano, takže měla jsem to nalepiny na těch rukách a říkám,

0: chuť byla úplně úžasná, já říkám, aha, tak to je ono. Takže jsem se snažila nějakým způsobem vychytat, jak teda s tím těstem pracovat. Dneska ho teda dělám v robotu, protože to je asi jediný způsob, jak si úplně nezamatlat ty ruce. To těsto se lehce pomoučí, dá se na potravinářskou folii a pomašluje se hodně oliváčem a nechá se 24 hodin uzrát v lednici. 4 až 6 stupňů ideálně. Po 24 hodinách už má úplněnou konzistenci a dá se s ním pracovat. A musím říct, že z tohohle těsta já dělám i houstičky, takový ty pizza houstičky, které jsou úplně ideální právě k těm sýrům, uzeninám a těm antipástu, jak se tomu říká, předkrmům italským, který právě ochutnáváme na statku slunečnice na kurzech italské kuchyně. A ta pizza chutná všem. Já jsem to ještě tady to těsto, co vlastně děláme, tak jsem vychytala ještě tím, že tam dávám půlku vařený brambory. Ale je to opravdu alchymie, je potřeba dodržovat přesný postup a přesnou gramáž mouky a vody a tak dále. A když to někdo udělá správně, tak opravdu se má na co těšit.
1: A vy celkově, když vaříte italskou kuchyni, tak vy celkově vaříte bezlepkově?
0: Ano, ano, jinak bych nemohla ani ochutnávat, protože jsem opravdu striktní celiak.
1: A jde to teda?
0: Jde to úplně krásně. Halo.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Dopolední expres Českého rozhlasu Sever pokračuje i dál s Petrou Adamcovou, která vede kurzy

0: italského vaření a my teď přicházíme na kurz. Přicházíme na kurz úplně poprvé, tak co budeme dělat? Pustíte nás taky k nějaké té vařičce nebo k nějakému rendlíčku?
1: My máme na statku velikou kuchyně v open space v bývalé stáji. Každý má své prkénko, kdo chce, tak se zapojí, je to maximálně pro 10 lidí. Samozřejmě, kdo chce, tak může jenom ochutnávat proseko a koukat se na nás, ale máme místo pro 10 lidí, aby opravdu mohli krájet, mohli míchat, mohli si zkusit, jak se nařezává.
0: Já si myslím, že když člověk jenom kouká, takže to prostě do té ruky nedostane. Že to chce si to vyzkoušet a zažít si to, že to koukání je prostě 50% jenom.
1: Ano, ano, určitě, určitě. Ale většinou takhle. Občas se mi stává, že se třeba přihlásí pár s tím, že ona bude vařit a on se bude dívat
0: koukat
1: a ochutnávat. Ale tohle jsou přesně ty chvíle, kdy pan přijde, vidí všechny v zástěře, vezme si ji taky a začne vařit s námi. Takže taková ta komorní a rodinná atmosféra přidává na tom, že opravdu ty lidi mají chuť pak si vzít ten nůž do ruky a začít krájet chobotnici nebo tak.
0: Je tam nějaké vaření, které je překvapením pro ty vaše žáky?
1: Určitě. Třeba ve chvíli, kdy jsem jim ukázala artičok a nevěděli, co s ním, tak jak správně oloupat, uvařit, nakrájet artičok, nebo třeba, že aby nesčernal, než ho vůbec budeme zpracovávat, takže se namáčí do citronové vody a tak. Nejdřív se musí oloupat pořádně, okrájet vše, co by mohlo být tvrdé po uvaření. A my artičoky třeba děláme, když pečeme pražmy na artičokách a na černých olivách. Nebo dělá se výborná artičoková polévka, která chutná jako skoro jako houby, bych řekla.
0: Tak, to je to překvapení. Je něco na kurzu pro vaše žáky, co jste vypozorovala, že je nejoblíbenější vaření?
1: Ano, telecí váleček s tuňákovou omáčkou. Na posledním kurzu jedna paní prohlásila, a to jsem jí řekla, ať mi to znova zopakuje, a udělala jsem z toho reel, protože to bylo opravdu velice zajímavé. Když vytírala poslední sousta tím pizza chlebem a dala si to do pusy, tak mi řekla: Peti, tohle je to poslední jídlo, který bych chtěla mít předtím, než by mě oběsili. Řekla vyloženě, tohle je
0: to poslední přání.
1: Ano. No nicméně telecí váleček je v podstatě strašně jednoduchá záležitost, ale musí se dodržovat pár pravidel. Nesmí být moc pečený ani málo pečený, ten se jenom odblaní. Pomaže se oliváčem, aby se pory zatáhly ve chvíli, kdy ho dáme do rozpálené trouby. Peče se tak, aby uvnitř bylo maximálně 58 až 62 stupňů.
0: Tam zapíchnete nějaký teploměr.
1: Měříme to teploměrem, ano, samozřejmě. Poté se vyjme z trouby, nechá se kompletně vychladnout, pokud možno po vychladnutí ještě i do lednice, aby lehce jakoby stuhl. Potom se krájí na tenoulinký plátky, buď teda na přístroji nařezávacím, anebo teda ručně. My si to děláme ručně u nás, aby lidi věděli, že se to dá s filetovacím nožem. A na tento váleček se dělá tuňáková omáčka, která se dělá z kvalitních filetů tuňáka, trocha majonézy, květy kapary, to je důležité květy, které jsou většinou naložené v mořské hrubozrné soli. Nejsou to plody, protože ty se u nás jedí jako okurky, ale je důležité, aby to byly ty květy, protože mají úplně jinou chuť a hlavně jsou jenom v soli a ne ve sladkokyselém nálevu. Poté se teda rozmixujou filety s majonézou, s citronovou šťávou, květy kapary, sůl a pepř. Jo, uděláme z toho takovou hustou omáčku a ta se pak vlastně naleje na naše nařezané maso z toho telecího válečku. Může se to ozdobit třeba citronem nebo zase květy kapary a je to strašně dobrý jenom s chlebem úplně opravdu. Je to úžasný letní studený předkrm a Italové ho mají na každý hostině, každý křtiny nebo svatba, zkrátka nesmí chybět tady ten pokrm, který se jmenuje Vitello Tonnato.
0: Děkujeme Petře Adamcové, že byla s námi v Českém rozhlase Sever a už teď se moc těšíme příště. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Krásné pondělí, stále ještě dopolední Express posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu Sever a já vás v něm teď budu zvát k tomu, abyste s Českým rozhlasem Sever zůstali i odpoledne. Konkrétně po 13. hodině, kdy vysíláme pořad Alex Minářové. Alex a host.
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na solovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině. Laša.

0: Písnička Lucky Vondráčkové ve vysílání Českého rozhlasu Sever 9 minut před polednem. Dáme si dnešní recept Slávky Brádlové, to je tradiční součást dopoledního expresu, který už se chýlí ke konci a možná, že ke konci už se taky chýlí chřestová sezóna. Vždycky mi to období, kdy je k mání čerstvý chřest, přijde neuvěřitelně krátké a mám problém stihnout koupit chřest v kondici a něco dobrého si z něj připravit. Letos už jsem to jednou zvládla, tak snad se mi to povede i po druhé, třeba právě podle Slávky.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Pomalinku končí letošní chřestová sezóna, ale chřest zapečený s čedarem ještě tedy stihneme. Pokud budete mít chřest zelený, tak tomu stačí odlomit dřevnatější konce, chřest bílý se musí oloupat. Co budeme na jednu porci potřebovat? Takových 5 nebo 6 stonků chřestu, asi 2 brambory, 3 až 4 plátky čedaru, 30 gramů anglické slaniny, trochu másla do zapékací misky a trochu soli. Brambory ve slupce uvaříme, zelenému chřestu, jak jsem říkala, odlomíme dřevnatou část, ten bílý od hlavičky oloupeme a dáme do osolené vody uvařit. Změklý chřest odložíme na talíř, no a vývar nevyléváme, byla by to škoda. Použijeme ho do jiné zeleninové polévky. Zapékací misku vymažeme máslem, na dno naskládáme plátky uvařených oloupaných brambor, na ně dáme drobně nakrájenou slaninu a chřest, zakryjeme plátky čedaru a pod grillem nebo pod vrchním ohřevem v troubě zapečeme, až se sýr roztaví.
1: Vaříme se Slávkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Okresní soud v Teplicích bude dnes jednat o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Sjezd sudeckých Němců v Brně skončil, podle organizátorů napsal novou kapitolu česko-německých dějin. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 26 až 29 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké poledne. Jednání o dohodě o vině a trestu u dalšího obviněného v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče má dnes odpoledne na programu Senát okresního soudu v Teplicích. Podle informací Českého rozhlasu jde o bývalého ředitele správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera. Trestnímu stíhání čelí kvůli přijetí úplatku nebo podplácení celkem 20 lidí a 8 firem.
3: Na dohodu o vině a trestu přistoupil loni na podzim soud například u majitele stavební firmy CTB Tomáše Chmelaře. Přiznal se a soud mu schválil trest 600 tisíc korun. Mezi dalšími obviněnými je také bývalý jednatel firmy Roknet Ladislav Šmucr. Podle žalobce manipulovali s přidělováním veřejných zakázek, které zadávali krajští silničáři. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Sloužit bude hlavně žákům a studentům k prevenci, vzdělávání a praktickému nácviku. Náklady na investici kraj odhaduje na 200 milionů korun. Informoval o tom na svém webu. Podle hejtmana Richarda Brabce z Hnutí ANO si tam děti, studenti i dospělí budou moci bezpečně vyzkoušet, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, blackoutu nebo jiné mimořádné události. V Brně skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na čtyřdenní setkání podle organizátorů dorazilo asi 1500 lidí z Německa a zhruba stejný počet Čechů. Krajany z a i bavorské politiky přivítali zástupci Brna a Jihomoravského kraje. Sjezd využili k upevnění vztahů. Protestující lidé akci označili za provokaci a neúctu k obětem nacismu. Sjezd byl součástí festivalu Meeting Brno, doplňuje jeho spoluzakladatel David Macek.
4: To, co bylo evidentní od čtvrtka až do dnes na všech těch gestech, že tady opravdu nikdo nic nepopírá. Naopak celá ta krása spočívá v tom, že se ty věci přiznávají, že pravda je na povrchu, pravda je zjevná a tváří v tvář všem těm ranám minulosti se objímáme a otevíráme novou kapitolu našich dějin.
2: Policisté pátrají po 78letém Josefu Fricovi z Táborska. Muž včera popolední odjel z domova na elektrickém tříkolovém vozíku. Od té doby je nezvěstný. Policie o tom informovala na svém webu. Senior trpí neuropatií a špatně chodí. Měří přes 170 cm, má šedé vlasy a šedý knír. Na sobě má tmavé modré montérky, kostkovanou košili a tmavě modrou vestu. Na nohu má bačkory. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 29, ve Šluknovském výběžku na 24 až 26, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 62 v Ústí nad Labem v Neštěmicích u Teska se stala dopravní nehoda, zasahují tam záchranáři. A mezi Dubím a Lomem silničáři kolem silnice číslo 27 sekají trávu. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.
5: Nosím černý brýle.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever nám právě teď začaly pondělní polední písničky na přání a to znamená jediné, že můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Dnes se jako první dovolala paní Hanka z Úval. Paní Hanko, přeji hezké odpoledne.
2: Já vám taky přeju hezky odpoledne i všem vašim posluchačům. Písničku, kterou jsem dneska vybrala, bych chtěla především poslat všem vašim věrným posluchačům i k vám do rádia. A protože už vlastně konec května sice je, ale už máme letní teploty, takže to vypadá, že léto už přišlo k nám, tak jsem vybrala pro toho i tu písničku, ale samozřejmě bych ji chtěla i poslat kamarádce Vlastě do Prahy, Karlovi do Pěchovic a hlavně Alence a Petrovi do Stehelče, a vám všem.
1: Iveta Bartošová a její léto, tak paní Hanko, díky za zavolání, přeji hezký letní den, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

0: Iveta Bartošová a její léto. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už vybírá paní Irena ze Semil. Hezké odpoledne i vám.
1: Dobrý odpoledne i vám do rádia a všem posluchačům. A ráda bych dala zahrát svému milovanému manželu Rostíkovi,
0: ano,
1: který se o mě stará, protože jsem tělesně postižená a on sám je taky postižený, ale může chodit. Takže mu moc a moc za všechno děkuju, co pro mě dělá. A tuto písničku mu posílám a posílám to i všem, kteří tu písničku mají rádi. A vám do rozhlásku taky.
0: Paní Irenko, moc děkuju, jenom doplním, že tu je Michal Tučný a jeho Poslední kovboj. Snad jsem si zmýlil.

0: Michal Tučný a jeho poslední kovboj. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tu další už na naší lince 475 212 212 vybíral pan Honza Zloun. Přál si Pavla Bobka a Dálniční hlídku. Písnička je pro všechny posluchače a taky pro celou jeho rodinu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
3: Mé jméno je Joe Roberts.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam je.

0: za co bych stál.
1: Pavel Bobek a jeho dálniční hlídka. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Teď se poprvé v této hodině dívám na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Gelmana Spol, Divoký horský tymián. Písnička bude pro všechny lidičky, dnes slaví taky krásné narozeniny Hanička básnička z Bíliny. Přeji ti, milá Haničko, pevné zdravíčko a na duši sluníčko. Taky to štěstíčko a spoustu lásky, zlatí. Moc děkuji za zahrání a s pozdravem a přáním hezkého dne nám to posílá paní Šárka z Liberce.

0: Žalmano Spol, divoký horský tymián. Tady je Český rozhlas Sever a k nám si o písničku zavolal i pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne i vám.
1: Já vás zdravím, paní. A prosil bych od paní Špirálovi, no, tenkrát na západě.
0: Ano.
1: A bylo by to pro manželku, pro pečovatelskou službu tady a pro všechny osazení.
0: Písnička Jednoho dne se vrátíš, tak je připravená. Díky za zavolání a naslyšenou.
1: Já taky děkuju.

0: Věra Špinarová a Jednoho dne se vrátíš. My pokračujeme v písničkách na přání a posloucháte Český rozhlas Sever. Tu další už vybírá pan František z Kralup nad Vltavou. Pane Františku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne vám i všem posluchačům Radia Sever přeji.
0: Tak bude to Jaromír Nohavica a jeho kometa. Pane Františku, pro koho bude?
1: Výborně, bude to pro všechny posluchače, co dávají zahrát všem. A hlavně, aby jsme se měli líp, vždycky po 100 letech přilétá kometa, takže doufám, že se ten bláznivý svět změní a že to bude všecko v klidu a míru. Díky moc a mějte se hezky.
0: Taky díky a naslyšenou. Tady je Jaromír Nohavica a jeho kometa.

na koleň lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Jaromír Nohavica a jeho kometa. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, jeho písničky na přání. Tady je další e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím všem posluchačům nádhernou písničku Tamariky Gombitové Koloseum. Děkuji, paní Jana.

Valdemar Matuška a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď zpátky k písničkám na přání. Už jsem odehrála písničky na přání z telefonu z naší linky 475 212 212. Píšete e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Pojďme i na SMSky a ty stejně jako e-maily pište klidně v průběhu celého dne, ale SMSky na číslo 911 04. Dobrý den a prosím všem posluchačům písničku Lucie Bílé Desatero. Díky, Naďa.

0: Tohle byla Lucie Bílá a její desatero. Necelých pět minut schází do 13. hodiny a to znamená, že Jirka Zeman už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. No a pokud se vám nepodařilo dovolat do písniček na přání, nebo jsem nepřečetla váš e-mail nebo SMSku, tak se vůbec nic neděje, protože ty další písničky na přání jsou na Českém rozhlase Sever připraveny opět po 18. a už teď se těší moc můj kolega Miroslav Tartárek. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: tady, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Ve středních a severních Čechách hrozí požáry, varují před nimi meteorologové. V Teplicích začala oprava Dukcovské ulice. Českolipští zastupitelé dnes budou přidělovat dotace klubům nebo sociálním organizacím. Počasí na dnešek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 26 až 29 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Meteorologové dál varují před nebezpečím požárů. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidi by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidi by měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. V Teplicích dělníci opravují povrch Dukcovské ulice. Práce se týkají taky chodníků, ostrůvků zeleně, pouličních lamp a cyklostezky. Přijdou na zhruba 31 milionů korun, jsou rozdělené na etapy a skončí v polovině září. Město čekalo, až jednotlivé společnosti vymění svoje sítě, říká náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
5: Proto se téměř 5 let čekalo na plynaře, vodovody, kanalizace, elektrika, internet, který vlastně vede v chodnících. To všechno se v předchozích letech opravilo a letos poprvé je to vlastně akce města, tak jsme to udělali na 4 fáze, aby to tu ulici tolik nezatížilo.
4: Zájmovým klubům, sociálním službám a dalším organizacím dnes zastupitelé v České Lípě rozdělí přes 38 milionů korun. Nejvíc peněz, celkem 21 milionů, mají do oblasti sportu. Jednání zastupitelstva začíná v 16 hodin.
6: Druhý největší program je na podporu sociálních služeb na území celé správní oblasti města. 50 žadatelům se bude rozdělovat 12,5 milionů korun. Na to přispívá i okolních 32 obcí, ročně zhruba 100 korunami za obyvatele. Zastupitelé dnes budou hlasovat také o dodatečné úpravě minule schválené vyhlášky o zkrácení doby nočního klidu. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Evropě podle šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Sport. České hokejisty čeká předposlední utkání ve skupině mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut budou hrát ve Firburgu proti Norsku. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 26 až 29, ve Šluknovském výběžku na 24 až 26, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Pozor, dejte v Ústí nad Labem v Neštěmicích u Teska. Na křižovatce se tam stala vážná dopravní nehoda. A na Českolipsku na silnici číslo 13 mezi Práchní a Okrouhlou silničáři pracují na údržbě povrchové kanalizace.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
7: Děkuju.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji
0: vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, to se mi ještě nestalo, že využívám vysílání, mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáním,
1: jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honzak vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale
1: sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: U tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: se na tom vyšívá?
1: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tady v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. Tu si dokonce doteď pouštím, když jako
0: opravdu? Mi
1: je nějak těžko tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla se to bylo té slepé ženě, že jo?
1: Mm-hmm.
0: A ona potom jako má.
1: No. Pak uvidí
0: a je s
1: Jose Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky k do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, takže bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako a Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy a vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás tolik nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii.
1: Mm-hmm.
0: Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem. On se chtěl vždycky vrátit domů do Čech. Tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil. A plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili, a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem v československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, jak, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy

0: čtvrtý, ty to nevyhraješ, já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendík, drž. Čtvrtý místo, tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
1: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
0: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval

0: Na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gota, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s Kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo. A hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce. A místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
1: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
0: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
1: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
0: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
1: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
0: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
1: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
0: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
1: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
0: No Jan, to jo,
1: Jan to Bendík je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a tohle to mě jako baví od jak živa a já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože, ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, který mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, který budou prostě zářit, který budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, tak takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, No to Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia a jak to tam bude vypadat, mám to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco z 50% jako jistotou, chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendik, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě... Jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertu, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem tě chopil.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Na zimním stadionu v Lovosicích začíná výměna chladící technologie. Čeští hokejisté se na mistrovství světa utkají s Norskem. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Pěkné odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv zároveň vláda v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Zimní stadion v Lovosicích bude mít novou technologii na výrobu ledu. Staré potrubí na Solanku nahradí nové na glykol. Práce by podle posledních odhadů měly být hotové do konce letošního srpna a celkové náklady shrnuje nezávislý starosta Vojtěch Krejčí.
3: Tam se pohybujeme zhruba 10 milionů korun za potrubí pro ten glykol a další navazující technologie, včetně nějakého lininíku a tak podobně, a zhruba 3,5 milionu korun vychází stavební práce pro vybudování toho topného toho kanálu.
2: Výměna technologií by měla být hotová na konci prázdnin. Zimní stadion byl kvůli havarijnímu stavu potrubí mimo provoz od března loňského roku. Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Odpoledne nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
4: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější.
2: Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 8, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 8 ve Velemíně na Teplicku leží po celé šířce vozovky vysypané plachty, projíždíte tam opatrně. A na silnici číslo 9 kolem Rumburku a Varnsdorfu silničáři uklízejí odpadky. V místě prací je neprůjezdný odstavní pruh. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné pondělí 25. května posloucháte Český rozhlas Sever a i tento týden pro vás vždy po 14. hodině budeme mít pohodové odpoledne. Když byste se teď rozhodli, že chcete autem k moři, víte, které je nejblíž? Za chvíli nám to prozradí Martin Písařík. Pobytové sociální služby řeší úhrady za stravu a pobyt u klientů pobírajících superdávku. Zařízení si ji nově nemůže automaticky strnout. Podrobnosti zhruba za 15 minut a kolem 14:30 vás pozveme na zámek do Konojet, kousek od Uštěka v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Tam zaspívá britský pěvecký sbor s 30-letou tradicí Ellie Consort Secret Horno. K tomu přidáme i písničky, které nestárnou. Tentokrát budou od Tomáše Linky nebo Hany Zagorové a teď už připravený Michal David.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Paní má se má, Tomáš Linka, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 2 hodiny odpoledne, 11 minut k tomu. A teď už je připravený opět Martin Písařík. Venku máme krásné letní teploty a tak se vám ty následující informace budou možná hodit. Vyrazíme totiž k nejbližšímu moři.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: pondělním a pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever. Teď činasky brzy John Lennon, 14 hodin skoro 21 minut. Azylové domy i domovy pro seniory řeší, jak od klientů, kteří pobírají takzvanou superdávku, získat platby za stravu a pobyt. Do konce března si sociální pobytové služby automaticky strhávaly částky ze sociálních dávek klientů. Superdávka to ale neumožňuje. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se totiž nezapočítává do příjmu pro výpočet úhrady za pobyt a stravu. Vedení sociálních služeb proto požaduje změnu.
1: Já musím jít na poštu, vybrat peníze, tady zaplatit nájem.
2: Řekla mi Nikola Chrustilová, klientka azylového domu pro matky s dětmi v Mostě. Dříve nemusela chodit na poštu, sociální dávky přišly na bankovní účet. Azylový dům si částku na nájem strhnul sám. Pokračuje vedoucí azylového domu Diakonie v Mostě Eva Štrochová.
3: Dávka na bydlení nám chodila na účet Diakonie. Tato dávka už chodí jen té klientce přímo do rukou. Tam není ta dávka na to bydlení oddělená, ta už nám na účet nechodí.
2: Azylový dům tak nemá jistotu platby za ubytování a musí věřit, že klientky nájem uhradí.
3: Jsou klientky upozorněny, že by ten pobyt měli z toho uhradit.
4: Má ta klientka vlastně povinnost vám ty peníze z toho vyplatit?
3: Nemá povinnost.
2: Vedení azylového domu proto jako řešení vidí zkrácení nájemních smluv s klientkami pro případ, že by nájem neplatili.
3: V současné době dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: Domovy pro seniory si před 1. dubnem strhávali z dávek klientů, kromě peněz za pobyt i částky za stravu.
5: Máme klienty, kteří mají jediný příjem, je ta superdávka. Tam bychom poskytli ubytování, stravu a on nám vlastně nedá nic. On nemá jiný příjem, než má superdávku a to nesmí být součástí příjmu toho klienta.
2: Popisuje situaci Vladimír Vopelka, ředitel domova pro seniory v Litvínově na Mostecku a místopředseda asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věc se rozhodli řešit speciálními smlouvami.
5: Požádáme ty klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, tak aby to zůstalo finančně v tom módu status quo do doby, než se změní zákon o sociálních službách.
2: Asociace poskytovatelů sociálních služeb jedná s ministerstvem sociálních věcí o změně legislativy už několik měsíců. Podle písemného vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá a je předmětem dalšího legislativního řešení. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničkář František Nedvěd, jeho tvrdé řemeslo, 14 hodin 29 minut, pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Na zámku v Konojedech, kousek od Úštěka na Litoměřicku, vás dnes čeká možná až nadpozemský hudební zážitek. V nádherně restaurovaném kostele na Nebevzetí Panny Marie dnes chystají koncert, na který asi jen tak nezapomenete. Více nám teď prozradí zámecká paní, spolumajitelka zámku Konojedy, Eva Přibylová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdo u vás v kostele tedy vystoupí?
1: Ano, dnes večer u nás vystoupí britský komorní sbor z města Ely, z východní části Anglie, který se jmenuje Ely Consort Sacred Choir. Vystoupí dneska 23členný sbor za doprovodu smyčkocového orchestru Houston Quartet. Solo tam bude mít klavíristka Anna Rees a vše bude pod vedením dirigenta Matthewa Rada. A jestli můžu také prozradit, zazní skladby od Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta a Josefa Haydna.
0: Jak jsem tedy říkal na začátku, výjimečný zážitek, jak už je u vás zvykem, výtěžek z toho koncertu se použije na dobrou věc, další obnovu zámku a přilehlého kostela. Kde konkrétně?
1: Ano, je to tak. My jsme se před dvěma roky pustili do restaurování 4 hlavních soch z hlavního oltáře a zatím se nám podařilo každý rok zrenovovat jednu a právě všechny finance vybrané za naše kulturní akce putují na toto restaurování a nejinak k tomu jde i letos. Takže celý výtěžek dnešního koncertu bude věnován na restaurování 3. sochy světce z hlavního oltáře.
0: Připomeňme, kdy tedy přesně koncert začne, v kolik hodin a jak se k vám dostaneme, pokud to tam třeba na Litoměřicku tak neznáme?
1: Ano, koncert začíná v 18 hodin, vstupenky je možné zakoupit na místě anebo stále přes naše webové stránky, přes portál goout.cz a vlastně k nám se dostanete hlavní tah z Litoměřic na Českou Lípu a pokud byste jeli z Litoměřic na Českou Lípu, tak v Úštěku zahnete doleva a z Úštěku je to přibližně 5 kilometrů a pro řidiče je to dobře značné.
0: No, v dnešní době navigací to navíc není nic těžkého. Tak pozvala nás zámecká paní Eva Přibylová, tak rozhodně si koncert už a třeba u nějaké další hudební nebo zajímavé akce. Opět naslyšenou.
1: Děkuju vám, mějte se hezky, naschledanou.
2: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

注意。

0: Hana Zagorová, písnička s názvem Studánko stříbrná. Vysílání Českého rozhlasu Sever, tehdy ještě regionálního vysílání, ústeckého vysílání, začalo vlastně těsně po druhé světové válce. Za tu dobu se v těch našich místnostech tady vystřídalo opravdu hodně lidí a jednoho a takového člověka nám teď v seriálu Slavní Severočeši představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: Významným osobnostem hudebního života severních Čech patřil náš bývalý rozhlasový kolega Jan Oliva. Stál totiž u zrodu slavné Porty. Narodil se v roce 1923 v Kutné Hoře. Absolvoval pedagogické oddělení Pražské konzervatoře. Od roku 1947 působil jako učitel hudební školy v Teplicích. V letech 50. byl pedagogem reálného gymnázia a současně ředitelem ústecké hudební školy. Poté pracoval v Československém rozhlase v Ústí nad Labem jako hudební redaktor. Později se stal vedoucím hudební redakce. Společně s Jiřím Šosvaldem, Zdeňkem Frýdlem, Zbyňkem Jelínkem a dalšími spolupracovníky sformoval Jan Oliva původní myšlenku festivalu country a westernové hudby Porta. V prvních ročnících na ní působil jako porotce. Významně se podílel na kulturním životě severních Čech a na propagaci lidové, dechové a tramské hudby. Jako skladatel tvořil valčíky a polky. Je také autorem hudby ke hře pro děti Drahomíry Pražákové Ztracená písnička. Byl spoluautorem významné regionální publikace Severní Čechy v lidové písni. Odborné a popularizační články publikoval v hudebních rozhledech a denním tisku. Jan Oliva zemřel v roce 1986.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio Vaš.

0: Lucie Bílá, Karel Gott, co sudičky přáli nám 14 hodin 48 minut pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Koaliční rada večer projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu totiž už skončilo. Zákon se má týkat České televize a Českého rozhlasu. Normu kritizuje například odbor kompatibility úřadu vlády. Návrh je podle něj nepřehledný a témata nelogicky uspořádaná. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy se ale nechystá předlohu zásadně přepracovat. S podrobnostmi už je ve studiu kolegyně Gabina Pfoglová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké připomínky se k návrhu sešly?
1: Tak ten návrh připomínkovala i desítky institucí, mezi nimi třeba i Hospodářská komora. Ministru Klempířovi vytýká třeba to, že předloha jasně nedefinuje média veřejné služby. Zároveň se nevypořádává s Evropským aktem o svobodě médií, a to v oblasti redakční nezávislosti. Podle ministra Klempíře se připomínky daly očekávat a nedávno řekl, že s těmi relevantními bude pracovat.
2: My to zařadíme do takzvané vyrovnávací tabulky a ty, který budeme považovat za relevantní, začneme zpracovávat. V případě, že se sejde více připomínek s tím, že budou chtít opravdu oporu v zákoně, co se týká třeba regionálních stanic, tak to tam samozřejmě dáme.
1: Výrazně ale ministr Klempíř zákon předělávat nechce, trvá na tom, aby zůstal transparentní a jednoduchý.
0: Zákon taky kritizuje opozice, ale argumentuje přitom názory ministerstev.
1: Ano, a opozice ho označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, tomuhle označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: No a i podle ministerstva financí má předložený zákon velké nedostatky. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil taky, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít, řekla mluvčí úřadu Gabriela Krušinová. K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. A veřejnoprávní média, tedy Český rozhlas a Česká televize, kterých se zákon týká, ho kritizují dlouhodobě. Nejenom kvůli hlavnímu záměru, tedy převedení financování pod státní rozpočet, ale podle nich jde o legislativně špatně připravený zákon.
0: Program koaliční rady se někdy mění i přímo na místě. Bude se dnes večer návrh zákona o médiích veřejné služby skutečně projednávat?
1: Ano, měl by se projednávat. Minulý týden to potvrdil šéf sněmovny a jeden ze členů koaliční rady Tomio Okamura z SPD a podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by se měla koalice také domluvit na dalším postupu.
4: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
1: Doplním ještě, že ten zákon by podle návrhu ministerstva kultury měl začít platit od příštího roku.
0: Zjistila, prozradila kolegyně Gabina Hauptfoglová. Gabino, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď už u nás pokračuje Pavel Bobek, otec a syn, stále pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

sejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic zkrátilo plánovanou uzavírku silnice první třídy u Svoru na Novoborsku o měsíc, práce začnou 1. června. Velký Šenov zakázal kvůli nedostatku vody na pouštění bazénu z vodovodního řadu. Nejvyšší ceny paliv od zítřka klesnou o desítky haléřů, stropovat je ministerstvo financí bude i v červnu. Počasí na zítřek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman, hezké odpoledne. Úplná uzavírka dopravní tepny z vnitrozemí do Šluknovského výběžku bude trvat o měsíc méně, oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Uzavírka je nutná kvůli budování obchvatu obce Svor na Novoborsku. Na zkrácení doby trvaly obce na objízdné trase i Liberecký a Ústecký kraj. Od 1. června tak bude veškerá doprava jezdit 34 km dlouhou objízdnou trasou přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic.
2: Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdily například kamiony nebo autobusy.
1: Dlouhodobé sucho a nedostatek vody donutil vedení Velkého Šenova na Děčínsku k zákazu napouštění bazénů z vodovodního řadu. Přísný zákaz odběru většího množství vody vydalo město dnes s okamžitou platností, jak to potvrdil nezávislý starosta Dušan Víta. Velký Šenov má kromě vlastní kanalizace i několik vodojemů. Ten největší se dvěmi nádržemi má kapacitu 200 kubíků. Vlastní vodojem má také například Doubice na Děčínsku. Nezávislý starosta Jan Drost ale potvrdil, že zatím je v něm vody dost. Zákaz napouštění bazénu z obecního vodojemu platí už delší dobu také v Ludvíkovicích na Děčínsku. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítřka zlevní o 27 haléřů na 4,40 korun a 4,80 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíc za 1,40 korun a 2,70 haléřů. To je o 630 haléřů méně než dnes. Vláda dnes rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě. Sport. České hokejisty čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Norové ale na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko. Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut. Počasí. V noci čekejte jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 8, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29 a na horách na 24 až 27 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřena Duchcovská ulice mezi křižovatkami ulic U Soudů a Letecká. Projedete po objížďce a ve Šluknově v ulici Ostrovní je uzavřen most.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: S
3: Stále krásné pondělí 25. května pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a my se podíváme v této hodině hlavně k nám na sever Čech. Vyrazíme třeba do Hejnic na Liberecku, kde se v rajském dvoře kláštera chystají vyměnit sluneční hodiny. Navštívíme také Dubici a Doubičky, a to na Ústecku v našem seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. A čeká nás i spojení s naší redaktorkou, která je momentálně na akci ZUŠ Open v Rodnici nad Labem, a k tomu si poslechneme třeba Valdemara Matušky nebo Michala Tučného, tedy další písničky, které nestárnou. Teď ale pokračuje Leona Machálková. Hezký den.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: písničky, které nestárnou pro vás na Českém rozhlase Sever. Tak to byl Valdemar a Matuška a my pokračujeme s pohodovým odpoledne, máme 12 minut po 15. hodině. Barokní kostel navštívení Panny Marie v Hénicích na Liberecku čeká další náročná oprava části věží. Před 5 lety poškodila vichřice báň s korouhví nad lucernou kostela, teď jsou pro změnu v havarijním stavu dvě hlavní věže u vstupu do chrámu. Jejich oprava si vyžádá zhruba 10 milionů korun.
1: Tady ten kleno, ten vrchní, tak je nahnutý.
2: Ředitel kláštera Jan Heinzel ukazuje na jednu z věží, silný vítr na ní ohnul zakončení báně se zlatým křížem, ale ve špatném stavu je i střecha.
1: V 58. roce se dělala ta levá kupole nově, tedy včetně krovů, ale ta pravá je starší. Jo. O to je to větší problém, že tam je na mnoha místech ten krov už natolik poškozený, že se prostě musí sanovat, takže chystám hledání dalších 10 milionů korun.
2: A ty střechy budou zase změdi?
1: S památkáři jsme se dohodli, že ty věže budou opět červené, nebudou teda do mědi, než abychom tady v Hejnicích měli hnědý věže.
2: No ale měď časem zezelená, ne?
1: Zelený už by nikdy nebyly. Životní prostředí je tady lepší, tak už vlastně je ta měď nezelená.
2: To neoxiduje.
1: Tak tady na těch okapech a na těch svodech na klášteře, který jsou starý 25 let, možná díl, tak jsou hnědý, nejsou zelený.
2: Jsem se, že něčím natřený.
1: Ne. Jenom ty chrliče, které jsou původní, ty jsou zelený. Ty pamatuju ještě ty kyselý deště.
2: A teď už se přesouváme od kostela do bývalého kláštera. V Rajském dvoře se tu budou předělávat sluneční hodiny.
1: Bohužel nejsou původní, nejsou ani replikou těch původních. Dokonce jejich provedení bylo kritizováno už v roce 2000, když byl klášter rekonstruován. Proto jsme se vlastně dohodli s památkáři, že připravíme repliku původních slunečních hodin.
2: A to se teda dochovala nějaká obrazová předloha, jak to vypadalo?
1: Máme k dispozici černobílé fotografie, ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh.
2: A oni ukazují teda dobře nebo ukazují blbě?
1: Ne, tyhle hodiny jsou vlastně špatně úplně celý. A ta malba odpovídá takovému stylu italské pizzerie, nikoliv slunečních barokních hodin, tak jak je ze střední Evropy známe.
2: Nové hodiny by mohly Rajský dvůr zdobit ještě letos. Z Hejnic Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničkář Xindl X, slovenská zpěvačka Mirka Miškechová, jejich společný hit Cudzinka v tvojej zemi. Za zhruba 6 minut a pár drobných k tomu už tady budeme mít půl čtvrtou. Vy posloucháte stále pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A Alena Škraňková nás teď v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí pozve do Dubice a prozradí také, proč jsou Dubice a Dubičky oblíbeným výletním místem.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Dubice jsou částí obce Řehlovice na Ústecku. Kromě nich patří k Řehlovicím i Brozánky, Habří, Hliňany, Moravany, Radejčín a Stadice. Dubice tvoří dvě propojené vesnice, kdy severozápadní část se jmenuje Dubice a jihovýchodní část Dubičky. Ves byla založena ve 13. století. Poutní kostel svaté Barbory, místnímu říkají Dubický kostelík, byl postaven původně jako protestantský kostel roku 1570. Později byl přestavěn a do podoby, jakou můžeme vidět dnes, byl upraven po požáru v roce 1820. Od roku 1963 je kulturní památkou České republiky. Dubice a Dubičky jsou oblíbeným výletním místem. Nad Dubicemi najdete Dubický kopec, nedaleko je vyhlídka Mlynářův kámen a vrchol Výsluní. Na Výsluní se můžete zastavit na Derelově vyhlídce. Mezi Dubicemi a železniční zastávkou Radejčín je od roku 2009 rozhledna Radejčín. Na vyhlídkovou plošinu ve výšce 20 metrů musíte zdolat 97 schodů. Ale ten výhled na Kletečnou, Varhošť, Radobíl, Milešovku a Sedlo a vidět je až na Říp nebo zříceninu hradu Kamík u Litoměřic.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Zpěvačka, také herečka Cher. Za minutu půl čtvrté pokračuje pondělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Také Roudnice nad Labem se zapojila do 10. ročníku celorepublikové akce základních uměleckých škol s názvem ZUŠ Open. O tom, jak je základní umělecké vzdělávání pestré a co všechno mladé lidi učí, se tam dnes mohou návštěvníci přesvědčit na

0: výtvarného umění. Je slunečný horký den a návštěvnost stále roste. Přesto jsou ale ještě k dispozici místa k sezení.
1: Přibliž nám prosím tě program ZUŠ Open v Roudnici nad Labem trochu podrobněji.
0: Program začal ve 2 hodiny odpoledne a potrvá zhruba do 6:30. Návštěvníci na Karlově náměstí mohli slyšet slavnostní fanfáry a za doprovodu marching bandu vidět průvod ke kulturnímu domu Říp. V něm, v jeho prostorách a před ním program pokračuje hudebními a výtvarnými dílnami. Žáci školy tam představují různé výtvarné techniky, návštěvníci se mohou vyrobit upomínkové předměty a nebo se zúčastnit hravé hudební nauky nebo klavírního workshopu. V sálu kulturního domu Říp uvede literárně dramatický obor představení Božský zmatek a ne Hermes to zase popletl a představení Ferda Mravenec. Začátek bude ve 16:45. Následovat bude divácky atraktivní vystoupení souboru irských a skotských tanců. To bude po 17:00. Na závěr zahraje taneční orchestr školy. Veškerá hudba, kterou dnes slyšíme, je taková lehčí, populární, právě taková, která se hodí pro příjemný letní den.
1: Co tě dnes zatím nejvíc zaujalo?
0: Na pódiu na Husově náměstí se střídají a koncertují soubory základní umělecké školy v Roudnici nad Labem. Kromě těch už zmiňovaných také soubory pěvecký, kytarový, akordeonový nebo soubor příčných flétem. Mě překvapilo, že takhle pestrý a dlouhý hudební program zvládne Roudnická škola sestavit úplně sama, pouze ze svých žáků. A dozvěděla jsem se, že Roudnická umělecká základní škola se už od 70. let zaměřuje právě na souborovou hru a snaží se tuhle tradici nejen udržovat, ale i prohlubovat. Takže za tu dnešní pohodovou příjemnou atmosféru i za nadšení mladých lidí, kteří předvádí to, co se naučili, patří velký dík základní umělecké škole v Roudnici nad Labem.
1: Veroniko, děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Roudnicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď dospívá Michal Tučný, jeho slavný hit Medicine Man, 15 hodin 38 minut a v dopoledním vysílání v pořadu Dáme řeč jsme se dnes snažili najít nejkrásnější park nebo zahradu u nás na severu Čech a zavolala i Marie z Děčína.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Já bych chtěla pozvat posluchače do parku ve Vlašimi Zámeckého.
2: Ano.
1: Obrovský, rozlehlý, má členitý terén. Teče tam voda, jsou tam rybníky, skály a tři brány vstupní jsou staré, historické a je tam čínský pavilon. Je to krásná procházka a patří mezi nejdelší parky. Je to hezké prostředí.
2: A jak často se tam vy osobně dostanete?
1: Každý rok.
2: Každý rok.
1: Já tam z toho kraje pocházím, takže já se ubytuju ve Vlašimi a jezdím pak třeba výlety Český Štenberg, Vlašim a okolí, kde jsou památky, dělám tam procházky.
2: A v Děčíně máte oblíbený park?
1: Tak v Československé Švýcarsko, kde to má člověk u nosu.
2: No jasně.
1: Ale já si myslím, že v České republice jsou pro všechny parky krásný.
0: Zítra budou naším tématem diskuze na netu, na sítích. Jak často čtete diskuzní příspěvky pod články nad internetu nebo na Facebooku? Zapojujete se nějak do diskuze? Dá se podle vás nějak bojovat třeba s vulgarizmy, osobními urážkami v diskuzích? Znáte někoho, kdo je třeba pravidelným přispěvatelem? Zavolejte po 9. hodině zítra do pořadu Dáme řeč anebo pište na mail damerec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Freddie Mercury, skupina Queen, 15 hodin 47 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Úraz na táboře, dopravní nehoda nebo pomoc při zdravotní komplikaci někoho blízkého v rodině. I takové situace přibližují záchranáři dětem na základní škole. A hlavně, jak se při nich správně zachovat. Den s integrovaným záchranným systémem uspořádali dnes na základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
1: Zpomal, Maty, zpomal. Jseš Matyáš, že jo? Zpomal. Restituji, jak tím může.
2: Takhle ti to bude klouzat, jo? Koukej, tak. A propleť si to. Tak, super. Teď. Super, tohle je dobrý. Stop.
3: Já chci to přijít, že s každou resuscitací se zlepšujete.
4: Dneska je Den integrovaného záchranného systému.
5: Zástupkyně ředitele základní školy Martina Crhová vysvětluje spolupráci s hasiči, policisty, záchranáři i střední zdravotnickou školou. Ta pro školáky vytvořila v 6 třídách různá stanoviště.
4: Prvním z nich je resuscitace, druhý je obvazová technika, třetí volají na záchrannou službu, čtvrtý je krvácení z nosu a tím, že si ty žáci to mohou samozřejmě vyzkoušet v praxi zde, tak jim asi nedělá tak velký problém potom se k tomu postavit, zavolat na záchrannou službu, pomoc, poskytnout první pomoc.
5: Jak daleko je od toho, že to ty děti tady vidí, vyzkouší, ale pak dokážou zasáhnout?
6: Je to obrovský kus cesty k tomu.
5: Vysvětluje Iva Karafiátová z Hasičského záchranného sboru.
6: To odhodlání je hodně o stresu. Někdo stuhne, někdo je apatický, někdo je manický a někdo prostě racionálně přistoupí k tomu a ty život zachraňující úkony poskytne. A tím opakováním a vzděláváním vlastně se přibližujeme té schopnosti reagovat racionálně.
5: Například díky takové průpravě dokázal před 2 lety Jan, bývalý žák této školy, adekvátně zareagovat a zachránit život své matce Veronice.
7: No tak byly tam ukázky, vlastně i jsme si to trénovali, bylo tam všechno, jakoby, co jsem potřeboval, co jsem využil. Jak jsem to měl zažitý v sobě, tak už jsem to jako dokázal použít a nebylo to pro mě zase tak těžké, jako byl jsem ve stresu, ale jako vzpomněl jsem si na to.
8: Já si myslím, že hodně jsou i lidi teďko lhostejní k sobě, takže jsem vděčná za to, že ty děti to tady vlastně naučí, jak se mají chovat a že oni se potom nebojí a jdou do akce.
5: Jana ocenil a odměnil ředitel krajských hasičů. Veronika naopak poděkovala Martině Crhové, která za hasiči před 9 lety tenkrát pilotním projektem každoroční vzdělávání dětí začala. S Ústí nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: To byl Richard Krajčo se skupinou Krištof. Do nebe se propadám za 7 minut, už je tady 16. hodina. Pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, alespoň to dnešní, už končí. Následuje samozřejmě jako každý den Humoriáda. Dnes se můžete těšit na herce Josefa Dvořáka a já se budu těšit na slyšenou opět po 17. v pořadu Den v kraji.
1: Každý kluk sní.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Soud nařídil peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun Liboru Tačnerovi, bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje, ovlivňoval zakázky v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Meteorologové v Ústeckém kraji varují před vznikem a šířením požáru. Okolí městského parku v Chomutově by se za 10 let mělo zásadně změnit. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun si od Teplického okresního soudu odnesl Libor Tačner. Bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje ovlivnil podle soudu 11 výběrových řízení v hodnotě téměř 34 miliony korun. Tačner spolu se státním zástupcem a soudem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Jde o druhou takovou dohodu v korupční kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, doplňuje krajský státní zástupce Jan Svoboda.
3: Ta dohoda v podstatě spočívá v tom, že on se k celé té trestné činnosti v plném rozsahu doznal, podrobně o ní vypovídal. Jedná se o trestný čin zjednání výhody před zadání veřejné zakázky. Bylo dohodnuto, že mu bude uložen peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun českých.
2: Rozsudek je pravomocný, všechny strany se vzdaly práva na odvolání. V Ústeckém kraji platí výstraha před vznikem a šířením požáru. A konkrétně na Litoměřicku a Lounsku. Výstraha podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu platí až do odvolání. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, a nevypalovat trávu. Meteorologové také doporučují dbát na úsporné hospodaření s vodou. Území mezi budovou bývalých městských lázní a bývalým fotbalovým stadionem v Chomutově by se během 10 let mělo významně měnit. Kromě přestavby budovy bývalých městských lázní město počítá i s rozšířením městského parku. Na místě bývalého fotbalového hřiště mají stát bytové domy, doplňuje náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
4: Je to v investičním plánu v letech 2030-31 a dále a stejně předpokládáme, že bychom šli hala, bytový dům a ten park by se dělal až vlastně jako poslední, takže ten park jako takový se bavíme v letech 2033-4.
2: Město chce na uskutečnění plánu využít dotací i bankovních úvěrů. Policisté při sjezdu sudeckých Němců v Brně omezili na svobodě celkem 7 lidí, řekl to policejní mluvčí Pavel Šváb. Většinou šlo o přestupky, policie ale prověřuje i několik trestných činů. Jedním z nich je poničení památníku pochodu smrti sudeckých Němců z května 1945. Neznámý pachatel na něj namaloval červeným sprejem hákové kříže. Sjezd se konal v Česku poprvé, všechny předchozí ročníky byly v Německu. Brno sjezd hostilo od minulého čtvrtka do dneška.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích v Pražské ulici u Lidlu se stala dopravní nehoda a v Litvínově je uzavřeno Masarykovo náměstí, Mostecká ulice a ulice 9. května. Dělníci tam pracují na modernizaci tramvajové trati.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800...

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani nevožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkám, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkám, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říká, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle, to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned, nějak, říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říká, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla, pojď prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Burianem naposledy a podle mě ty myslíš toho Luďka.
2: No já
0: to úplně
2: nevím.
0: Vidím a
2: přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty, to byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu. Vyberete ho i vy ještě v dalším povídání a nebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota, boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je... jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karas Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma koframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
1: Jo. A kam takhle lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím.
0: Ne, no jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů ale... můžu trhnout? To bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo, ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchrannou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem? No tak... Šílíte?
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda.
3: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
4: Já na Bali.
3: Na Bali?
4: No, myslím, že to
3: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
4: No já jsem vždycky vozil...
3: Tam toho
4: vozil,
3: tolik nepotřebuješ, ne?
4: Ne, já tam to potřebuju toho... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
3: Počkej, tobě nebo sobě?
4: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
3: Jo, takhle.
4: Amfora letěla na Bali
3: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co si...
4: ne, ona totiž ženský, že to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. Bylo to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, my jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jasno.
3: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
4: ne,
3: v sektoru
4: B1,
3: najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
4: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
3: jo.
4: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
3: Co?
4: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
3: Zapomněl jsi někdy kód?
4: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
3: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
2: no teď jsem zvědavý já sám.
1: Jo?
2: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
1: Chceš se poučit?
2: No, ano.
3: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
2: To je hezký.
1: Jo.
2: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda. Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
1: To není možný, Pepo.
2: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
1: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
2: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
1: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl si první jeviště, vystoupil si po první na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor.
2: Ano, jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
1: Jo, jo, jo.
2: Jestliže mě někdo viděl...
1: Říká ten, co si třeba udělá s pydlou zádech, kde se to

0: erotikou jenom hrží v podstatě.
1: No a všimni si
0: ale,
1: toho.
0: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
2: Jednak. A za druhé, to je bez doteku.
0: Jo.
2: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl...
0: Když jsme
2: točili Hřbitov pro cizince,
0: ano.
2: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
0: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bych měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Halinou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Halina Pavlovská tam jako hosta bude mít Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: A no. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: To musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moje rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze svý dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu, říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo a v Krkonoších a ta málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový zamkli kámoši, učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul bys si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. i když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to... Jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli i takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, aby napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně. Božák, jo,
1: takže ty si propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavím je proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriáry, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali. Taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začneme, ne?
7: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit,
7: ano, ano,
5: začneme
7: musíte,
5: odzadu.
7: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
7: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi
5: ne. Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No, znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: To je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to je opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No.
1: Jo, jo.
4: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
4: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl
5: tak
4: a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál jsi, Pepičko? A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkají, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
4: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No. tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu zase příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: U Jílového u Děčína hořel les, požár hasiči zlikvidovali během necelých 2 hodin. Za opravu 3 silnic 2. a 3. třídy zaplatí Liberecký kraj přes 158 milionů korun. Ministerstvo financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Počasí na zítřek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Hasiči vyjeli po 14. hodině k požáru lesního porostu v okolí Martiněvsi u Jílového u Děčína. S ohněm na rozloze 30x30 metrů bojovalo hodinu a půl celkově 8 jednotek hasičů, z toho 5 dobrovolných. Podle mluvčí hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lucie Vyškrabkové je už požár zlikvidovaný a jednotky se vrátily na svoje základny. Celkem 158 milionů korun budou stát 3 opravy silnic v Libereckém kraji. Radní už vybrali stavební firmy. Nejdražší bude rekonstrukce silnice mezi Valteřicemi a Horní Policí na Českolipsku za více než 60 milionů korun. Dalších 56,5 milionů si vyžádá oprava silnice v Kokonínské ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její součástí bude i smíšená stezka pro chodce a cyklisty, kterou zaplatí město Rychnov, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Ve spolupráci s městem Rychnov, které buduje smíšenou stezku, tak my opravujeme komunikaci, odvodnění a podobné věci. A třetí věc, kterou jsme schvalovali, je zase ve spolupráci s obcí Bílý kostel, oprava komunikace a v rámci toho si obec postaví chodník.
2: Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu, rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
4: Dvojící opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
2: Rezort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konflikty na Blízkém východě. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku předposlední zápas v základní skupině. Nastoupili proti výběru Norska. V případě vítězství si Češi mohou zajistit minimálně 2. místo ve skupině. Průběžný stav utkání Česko-Norsko je 1-2 po první třetině.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 8, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor dejte v České Lípě. Na křižovatce ulic Českokamenická a Slovanka došlo k dopravní nehodě. Další dopravní nehoda se stala v obci Lipová na Děčínsku, kousek od kostela. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Máme tu stále pondělní odpoledne 25. května, 4 minuty po 17. hodině a to u nás na Českém rozhlase Sever znamená, že začíná Den v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn nejen informací, které si poslechneme v této hodině v pořadu Den v kraji, si pro nás připravil Jirka Zeman.
2: Peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun si od Teplického okresního soudu odnesl Libor Tačner. Bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje ovlivnil podle soudu 11 výběrových řízení v hodnotě téměř 34 miliony korun. Tačner spolu se státním zástupcem a soudem uzavřeli dohodu o vině a trestu. Další podrobnosti uslyšíte za pár minut. Azylové domy i domovy pro seniory hledají způsob, jak získat platby za stravu a pobyt klientů, kteří pobírají superdávku. Do konce března bylo možné tyto částky strhávat automaticky ze sociálních dávek. Superdávka to ale neumožňuje. Klientky azylového domu v Mostě dostávají od dubna kratší nájemní smlouvy, říká vedoucí zařízení Eva Štorchová.
3: Dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: V Ústeckém kraji platí výstraha před vznikem a šířením požárů, konkrétně v okrese Chlouny a Litoměřice. Výstraha podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu platí až do odvolání. Lidé by neměli rozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, a nevypalovat trávu. Meteorologové také doporučují dbát na úsporné hospodaření s vodou. V Mostě hasiči ráno zasahovali v panelovém domě na třídě budovatelů. Část ulice byla uzavřená. Ze zakouřených prostor museli obyvatele domu evakuovat. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda.
4: Došlo k požáru výškové budovy na třídě budovatelů. Došlo k evakuaci 99 osob.
2: Roudnice nad Labem se zapojila do 10. ročníku celorepublikové akce základních uměleckých škol s názvem ZUŠ Open. Program začal ve 14 hodin. Diváci na Karlově náměstí mohli slyšet slavnostní fanfáry a za doprovodu marching bandu vidět průvod ke kulturnímu domu Říp. Tam žáci představili různé výtvarné techniky, návštěvníci si mohli vyrobit upomínkové předměty nebo se zúčastnit klavírního workshopu. Do Roudnice se vrátíme po 17:30.
1: Souhrn informací ze severu Čech pro nás měl Jiří Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: 12,5 minuty po 17. hodině rozjel se dnešní Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Senát okresního soudu v Teplicích dnes schválil dohodu o vině a trestu u obviněného v korupční kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libor Tačner zaplatí 850 tisíc korun. Přiznal se k ovlivňování 11 veřejných zakázek v objemu za více než 33 milionů korun. V kauze je obviněno téměř 30 lidí a 8 firem. U soudu byl náš reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Za ovlivňování zakázek hrozilo Tačnerovi od 2 do 8 let vězení. Proč státní zástupce a soud souhlasili jen s peněžitým trestem?
1: Podle státního zástupce Jana Svobody se Libor Tačner přiznal a svou vinu uznal. Navíc podle Svobody neměl ani žádný prospěch z ovlivňování zakázek.
2: Kromě toho plného doznání dosavadní bezúhonnosti bylo zohledněno i jeho celkový podíl na té trestné činnosti. Tím, kdo z té trestné činnosti profitoval, nebyl tento pan odsouzený, takže i to bylo samozřejmě zohledněno při ukládání trestu. Mám za to, že ten peněžitý trest v té výši, jak byl uložen, je zcela dostatečný.
1: U soudu zaznělo, že ovlivňování zakázek chtěl po Tačnerovi bývalý chomutovský primátor a krajský radní Marek Hrabáč. Ten podle soudkyně Dany Kolářové tak jednal po dohodě s Ladislavem Šmucrem, majitelem firmy Rocknet a dalších společností.
0: V téhle kauze to není první dohoda o vině a trestu, je to tak?
1: Podle krajského státního zástupce Jana Svobody přistoupil na dohodu soud u majitele pražské stavební firmy CTB Tomáše Chmelaře, který se přiznal a jako spolupracujícímu obviněnému soud loni už na podzim schválil trest 600 tisíc korun. Mezi dalšími obviněnými jsou ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda nebo bývalý jednatel jirkovské firmy Rocknet Ladislav Šmucr a samozřejmě bývalý chomutovský primátor Marek Hrabáč, kterému hrozí až 12 let vězení.
0: Čeho konkrétně se podle policie měli obvinění dopustit?
1: Podle žalobce vytvořili systém ke zvýhodnění konkrétních stavebních společností a poskytovali si různé majetkové a jiné výhody. Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Těch obviněných je zatím skoro 30 a ne všichni jsou podezřelí ze všech vyjmenovaných skutků. Nezákonného jednání se podle policistů obvinění dopouštěli od roku 2022, tedy 2 roky. Podle krajského státního zástupce Jana Svobody ve věci stále pokračuje vyšetřování. Obžaloba by mohla být podaná letos na podzim.
0: Zjistil náš kolega a byl u soudu. Jan Beneš, děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Michal Hruza, Zakázané uvolnění, písnička se nám docela hodí, protože s Norskem stále hrajeme, prohráváme 2-1. Teď se jdeme podívat v pořadu Den v kraji na Českém rozhlase Sever na počasí.
1: Počasí.
0: A na telefonní lince už je připravená meteoroložka Klára Bubnová. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak kam nám dnešní teploty vystoupaly, jak to na severu Čech s počasím teď vypadá?
2: Tak, máme za sebou další teplý dní, ty teploty vystoupaly mezi 27 a 30 stupňů, něco chladněji bylo ve Šluknovském výběžku, tam to bylo něco 25 na horách, potom do 23 stupňů.
0: Mm-hmm. No a jak se bude počasí vyvíjet později večer přes noc a ranní teploty?
2: Tak, nadále slunečno, potom v noci s vyjasněnou oblohou, ty teploty by potom ráno měly klesnout na hodnoty mezi 14 a 11 stupňů, v údolích při tom slabším větru to může být níže, na horách potom mezi 13 a 10.
0: Co zítra? Bude to léto pokračovat?
2: Zítra nás čeká pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne. Nadále slunečná obloha, teploty by tedy měly stoupat mezi 29 a 32 stupňů. Opět bude chladněji ve Šluknovském výběžku, kde kolem 28. Na horách potom naměříme většinou mezi 24 a 27 stupňů.
0: Takže opět pozor na vysoké teploty, pokud jste na to citliví. Já moc krát děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A my už teď pokračujeme s písničkou Marie Rotové. Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Posloucháte Český rozhlas Sever a dnešní Den v kraji.

0: program začal ve 2 hodiny odpoledne a potrvá zhruba do 6:30. Návštěvníci na Karlově náměstí mohli slyšet slavnostní fanfáry a za doprovodu marching bandu vidět průvod ke kulturnímu domu Říp. V něm, v jeho prostorách a před ním program pokračuje hudebními a výtvarnými dílnami. Žáci školy tam představují různé výtvarné techniky, návštěvníci se mohou vyrobit upomínkové předměty a nebo se zúčastnit hravé hudební nauky nebo klavírního workshopu. V sálu kulturního domu Říp uvede literárně dramatický obor představení Božský zmatek a ne Hermes to zase popletl a představení Ferda Mravenec. Začátek bude ve 16:45. Následovat bude divácky atraktivní vystoupení souboru irských a skotských tanců. To bude po 5:00. Na závěr zahraje taneční orchestr školy. Veškerá hudba, kterou dnes slyšíme, je taková lehčí, populární, právě taková, která se hodí pro příjemný letní den.
1: Co tě dnes zatím nejvíc zaujalo?
0: Na pódiu na Husově náměstí se střídají a koncertují soubory základní umělecké školy v Roudnici nad Labem. Kromě těch už zmiňovaných také soubory pěvecký, kytarový, akordeonový nebo soubor příčných fléten. Mě překvapilo, že takhle pestrý a dlouhý hudební program zvládne Roudnická škola sestavit úplně sama, pouze ze svých žáků. A dozvěděla jsem se, že Roudnická umělecká základní škola se už od 70. let zaměřuje právě na souborovou hru a snaží se tuhle tradici nejen udržovat, ale i prohlubovat. Takže za tu dnešní pohodovou příjemnou atmosféru i za nadšení mladých lidí, kteří předvádí to, co se naučili, patří velký dík základní umělecké škole v Roudnici nad Labem.
1: Veroniko, děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Den v kraji.

0: Českém rozhlase Sever Hana Zagorová, Nešlap, nelámej. Pokračovat brzy budou mandraže, posloucháte Den v kraji. Úraz na táboře, dopravní nehoda nebo pomoc při zdravotní komplikaci někoho blízkého v rodině. I takové situace přibližují záchranáři dětem na základní škole. A hlavně, jak se při nich správně zachovat. Den s integrovaným záchranným systémem uspořádali dnes na základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
1: Zpomal, Maty, zpomal. Chceš Matyáš, jo? Zpomal. Restituji, jak ti může.
2: Takhle ti to bude klouzat, jo? Koukej, tak. A propleť si to. Tak, super. Teď. Super, tohle je dobrý. Stop.
3: Práci je to přijít, že s každou resuscitací se zlepšujete.
4: Dneska je Den integrovaného záchranného systému.
5: Zástupkyně ředitele základní školy Martina Crhová vysvětluje spolupráci s hasiči, policisty, záchranáři i střední zdravotnickou školou. Ta pro školáky vytvořila v 6 třídách různá stanoviště.
4: Prvním z nich je resuscitace, druhý je obazová technika, třetí volají na záchrannou službu, čtvrtý je krvácení z nosu a tím, že si ty žáci to mohou samozřejmě vyzkoušet v praxi zde, tak jim asi nedělá tak velký problém potom se k tomu postavit, zavolat na záchrannou službu, pomoc, poskytnout první pomoc.
5: Jak daleko je od toho, že to ty děti tady vidí, vyzkouší, ale pak dokážou zasáhnout?
6: Je to obrovský kus cesty k tomu.
5: Vysvětluje Iva Karafiátová z Hasičského záchranného sboru.
6: To odhodlání je hodně o stresu. Někdo stuhne, někdo je apatický, někdo je manický a někdo prostě racionálně přistoupí k tomu a ty život zachraňující úkony poskytne. A tím opakováním a vzděláváním vlastně se přibližujeme té schopnosti reagovat racionálně.
5: Například díky takové průpravě dokázal před 2 lety Jan, bývalý žák této školy, adekvátně zareagovat a zachránit život své matce Veronice.
7: No tak byly tam ukázky, vlastně i jsme si to trénovali, bylo tam všechno, jakoby, co jsem potřeboval, co jsem využil. Jak jsem to měl zažitý v sobě, tak už jsem to jako dokázal použít a nebylo to pro ně zase tak těžké, jako byl jsem ve stresu, ale jako vzpomněl jsem si na to.
8: Já si myslím, že hodně jsou i lidi teď lhostejní k sobě, takže jsem vděčná za to, že ty děti to tady vlastně naučí, jak se mají chovat a že oni se potom nebojí a jdou do akce.
5: Jana ocenil a odměnil ředitel krajských hasičů. Veronika naopak poděkovala Martině Crhové, která za hasiči před 9 lety tenkrát pilotním projektem každoroční vzdělávání dětí začala. S Ústí nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas. Regionální stopař.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 46 minut a naladili jste si Český rozhlas a Sever a pokračuje dnešní Den v kraji. Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever dnes byla Petra Adamcová, která k nám přijela ze statku Slunečnice ve Výšce Mnichov pod kopcem Oblík, kde vede kurzy italského vaření. S Evou Bucharovou probrala nejčastější chyby, které Češi při přípravě italských pokrmů dělají, i jeden velmi jednoduchý recept.
1: Petro, my už jsme si velmi v Česku za posledních pár let, nebo možná pár desítek let, oblíbili italskou kuchyni a dokonce se snažíme i tak doma vařit. Říká se, že kouzlo italské kuchyně spočívá v její jednoduchosti, což potvrdíte?
2: Ano, samozřejmě.
1: Přesto v čem děláme nejčastější chybu?
2: No, chybu například, že lámeme špagety.
1: No, třeba kvůli dětem, aby to lépe nabírali lžící.
2: No, lžící, no.
1: Aby se to lépe jedlo, myslím, takhle. Jo.
2: Dobře, dobře. No. Nebo například Italové nedávají do varu špaget nebo těstoviny nedávají olej. Po scezení neprolívají studenou vodou.
1: Ale naopak tam něco dávají. Budeme právě připravovat to pesto a k tomu špagety?
2: No, v Janově to dělají s těstovinami, které se jmenují trofie.
1: Aha.
2: Pasta al pesto alla genovese.
1: To je pokrm, který teď budeme dělat.
2: Ano.
1: Tak postup, správný postup, jednoduchý postup, rychlý postup.
2: Dobře, tak pasta al pesto alla genovese. Vezme se hodně bazalky, píniový oříšky, grana padano, česnek, sůl, kostka ledu, anebo trochu hodně ledové vody. Toto se rozmixuje, vznikne nám hustá omáčka, kterou si dáme do misky. V tomto receptu v Janově do vroucí vody se hodí nakrájené brambory na kostičky, fazolové lusky.
1: Zelené.
2: Zelené, ano. Nechá se to provařit cirka 6-7 minut. Poté se hodí těstoviny, pokud možno trofie, pokud nemáte trofie, tak třeba fusilli, což jsou takový ty vrtulky. Ve chvíli, kdy se vaří ty těstoviny, pouští to trošku toho škrobu, tak se vezmou dvě lžíce vody z varu, dají se do té misky s tím pestem, udělá se z toho omáčka, poté se teda slejou těstoviny s fazolkami a s bramborami, dá se to do té omáčky, všechno se to promíchá a podává se to sypané parmezánem.
1: Vážně tam ty brambory a ty fazolky ano. Zůstávají?
2: Ano, samozřejmě.
1: Nemusíme to z toho nějak vybírat.
2: No, ale hlavně to dodá tomu pestu nebo tomu pokrmu úplně jinou chuť, než kdybyste to udělali jenom s pestem.
0: Radí odbornice na italskou kuchyni Petra Adamcová, která byla hostem dopoledního expresu na Českém rozhlase Sever.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Schillinger dospíval, končí nám dnešní Den v kraji přesně za 7 minut. Tady máme 18. hodinu a vy se určitě těšíte na písničky, na přání. Do studia přijde už za malý moment kolega Míra Tartárek a já posílám do celé ještě třeba zpěvačku Janu Chládkovou nebo Phila Collinse. Rozloučím se a zítra se budu odpoledne po 14. hodině těšit opět naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Velký Šenov zakázal kvůli suchu napouštění bazénů z vodovodního řadu. Ústečtí strážníci dostanou nová bezpečnostní pouzdra na služební zbraně. Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let, opozice je proti. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Velký Šenov na Děčínsku zakázal napouštění bazénů z vodovodního řadu. Přísný zákaz odběru většího množství vody vydalo město dnes s okamžitou platností kvůli dlouhodobému suchu. Potvrdil to nezávislý starosta Dušan Víta. Zákaz napouštění bazénů z obecního vodojemu platí také v Ludvíkovicích na Děčínsku. Ústí nad Labem pořídí pro strážníky městské policie a další složky integrovaného záchranného systému nové ochranné a zdravotnické vybavení. Projekt počítá například s nákupem bezpečnějších služebních pouzder na zbraně, které mají snížit riziko neoprávněné manipulace se služební zbraní, říká primátor města Petr Nedvědický z hnutí ANO.
3: Žádáme o podporu nákupu speciálních záchranářských batohů, osobních lékárniček pro jednoho každého z policistů, dále specializovaných lékárniček do těch jednotlivých vozidel.
2: Město bude na nové vybavení žádat o dotaci z programu Ústeckého kraje. Celkové náklady projektu jsou zhruba 256 tisíc korun. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Platit by nově nemuseli seniori nad 75 let nebo lidé se zdravotním postižením. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
4: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa předposlední utkání v základní skupině. Nastoupili proti výběru Norska. Průběžný stav utkání Česko-Norsko je 1-2 na začátku třetí třetiny. Počasí. V noci čekejte jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 8, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Teplicích před vlakovým nádražím se stala dopravní nehoda a na Litoměřicku na výjezdu ze Staškova vodochod směrem na Břízu došlo také k dopravní nehodě. Na místě jsou záchranáři. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. To byl Pavel Bobek, Karel Zich a Bower Street. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady pondělní večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás už také zdraví Miroslav Tartárek, dobrý večer. A pojďme se podívat také na kontakty. Pokud tedy chcete poslat písničku někomu blízkému, známému, tak vám tedy hned připomenu, jak se s námi můžete spojit. Ten telefon do studia sem ke mně, sem k nám, ten má číslo 475 212 212, a o písničku si také můžete napsat. Buď je pošlete SMSku tu na 90 011 04 ve tvaru první slovo Zahrajte, potom mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A o písničku si také můžete napsat na e-mail, a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty, teď už tady mám první vzkaz a první e-mail. Prosím, zahrajte písničku k dnešním narozeninám paní Haničce Básničce. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví jí přejí manžel Harry, děti, vnoučata a též kamarád Míla z pečovatelského domova. Pro krásnou paní pěkná písnička tady čtu. Od Evy a Vaška je tady písnička Bílé růže satén. A všechno nejlepší i ode mě.

0: Tolik tedy Eva Vašek a Bílé růže z Aten, ale pokračujeme dál. Teď už také s prvním telefonátem po 18. hodině. A ve vysílání vítám paní Květu z Vysoké. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady je Květa z Vysoký. Dneska výjimečně bych chtěla poslat jenom synovi Jirkovi písničku k včerejším narozeninám, takže mu přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně úspěchu v práci a ať se moc nenervuje, že mu to posílá mamka i Roman.
0: A já se přidávám,
1: a jinak posílám to všem, co si dáváme hrát.
0: Dobře, venku to
1: mám. Když se ještě v tomhle týdnu dovolám.
0: Určitě tak... se to povede, si myslím. Tak, písnička venku vypadá jako léto a k tomu patří i tyto hity, co jsme nachystali, takže tady je skupina Verona a až se hezky poslouchá a těm narozeninám, že přeju také všechno nej. A naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkujem.

0: Rona, na mě nečekej, písničky na přání pomalu už po nájme proudu a já už tady mám nachystaný další z telefonátů, ten je z Jirkova, volá nám posluchačka Jana, já vás vítám, dobrý večer.
1: No, pěkný dobrý večer, pane Míro, všem posluchačům.
0: Děkujeme, tak vy jste vybrala písničku, můžu to prozradit, není to nějaké tajemství.
1: Můžete, ano.
0: Od Petuly Clark, Kiss Me Goodbye, komu zahrajeme, pro koho bude?
1: Ano, tak. Je to moc krásná písnička.
0: Ano, ano.
1: A já ještě na úvod znovu poděkuju všem gratulantům, kteří mi popřáli k svátku.
0: Tak dodatečně ještě ode mě. Všechno nejlepší, hodně zdraví.
1: Děkuju moc. Byly to dvě Boženky, Pavlík, a velmi mile mě překvapil i pan Herbert. Mm-hmm. A díky němu jsem i vybírala tady tu písničku, protože myslím, že je to oblíbená jeho ženy Gerlindy a moje taky moc oblíbená.
0: Ano.
1: No a hlavně bych chtěla popřát dneska taky paní Hance z Bíliny i za rodiče spoustu zdravíčka, štěstíčka a lásky a rodinné pohody, ať se jí v životě daří.
0: Tak všechno nej i od nás opět. A teď už Petula Clark bude i pro vás. A samozřejmě, ať máte i dál hezký večer, teď už vlastně a den také zároveň. Tak zase někdy zkuste zavolat. A naslyšenou.
1: Naslyšenou, zase někdy, děkuju.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: opravdu hezká písnička. To byla Petula Clark a Kiss Me Goodbye. No ale písničky na přání pokračují. Zatím jsem tady na telefonu měl posluchačky, teď už je na telefonu také nachystaný ten první posluchač a tím je Honza z Vlkavy. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Krásný téměř letní pondělní večer, přátelé, nebo podvečer, přátelé a kamarádi. Zdravím vás od sámku, tady sedíme. Koukáme na ten bídný hokej, ale to radši nebudeme rozebírat, prohráváme 3-1 aktuálně.
0: Teď už 1-4 tady koukám.
1: Jenom
0: jste se otočil od televize a bohužel no. Tak komu zahrajeme tu písničku a jakou?
1: No koment, takže hleďte, já bych chtěl dneska poprosit o písničku v podání Jožky Černého Za tu horu za Vysokou.
0: Ano.
1: Chtěl bych samozřejmě pozdravit Švabenku, Boženku do Žadce, Karla s Milenkou do Prahy na Jižní město. A ještě jednou chci pozdravit naši báječnou kamarádku Haničku Básničku do Bíliny, která dneska slaví své narozeniny, takže jsme právě připili studeným výborným pivkem na její zdravíčko, ať si to hezky užije. Zdravím i moji mamku, která tady sedí kousek ode mě.
0: Také zdravím samozřejmě.
1: A všechny Vlkaváci, kteří přišli posedět a popít.
0: Tak a k tomu všemu hezká písnička, Jožka Černý Za tu horu za Vysokou. Tak ať se tam hezky poslouchá u vás a také samozřejmě se podaří dovolat. Naslyšenou.
1: Jasně, hezký večer, díky, naschle.

0: Dokonce z živého záznamu Joška Černý a Za tu horu za vysokou a s potleskem. No ale písničky na přání pokračují, zhruba ještě půl hodinu tady budou, tak já to nebudu zdržovat a ve vysílání hned vítám někoho dalšího. Konkrétně posluchače Petra ze Stehlčevse. Já vás zdravím, dobrý večer.
1: Zdravíme Míro.
0: A Alenku taky.
1: Ano, zdravíme na sever a dneska speciální přáníčka, tak jednak měli sváteček Jana Skojetic, Jana Stuřan, takže všechno nej. A nejvíc potom oslavenkyně z Bíliny Hanička, takže přeju její rodině Haničce plus Harimu příjemnou oslavu a ať si ty narozeninky užijou, takže všechno od nás nejlepší, hodně štěstíčka, zdraví, pohody. No a pak to bude teda Šárce, Božence, no a potom Hance do Úvala, Silvě do Prahy, no a Marušce
0: dobře.
1: Do Děčína, Jarmilka to ještě znuslí, no
0: ano,
1: a celá
0: ano,
1: ta
0: ano.
1: Naše partička.
0: Také všechny zdravím a také ještě jednou zdravím Alenku a teď ta písnička, jak jsme se domluvili, skupina Progres a Cesta životom, souhlasí to všechno.
1: Ano, ano.
0: Tak já to pustím. Tak hezký večer a naslyšenou.
1: Děkujem.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Byla tedy skupina Progress a písnička Cesta. Životom pokračujeme dál všem, no v písničkách na přání samozřejmě, a pokračujeme s dalším telefonátem. Ze Žadce se k nám dotelefonovala paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, zdravím vás a všechny posluchače věrné. A také se připojuju ke všem narozeninovým přáním, který dostává Hanička Básnička. Takže přišel tiše jako sen, ten tvůj narozeninový den. Já ti přeju štěstí, zdraví, celý život, a se ti daří. A na slunce se usmívej a ze života radost měj.
0: Hezké, tak já se přidávám tomu přání.
1: Všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, Haničko, a přeju tobě i manželovi a celé tvé rodině. A všem přátelům, kteří poslouchají, taky přeju hezký den.
0: A já vám také. Samozřejmě mějte pěkný večer. A jak jsme se domluvili, tak jsme nastavili písničku La Paloma, Seminarosi a Karel Gott právě teď a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Písnička, která nestárne, a s ní tady byla Marcela Holanová, která zpívala, že žárlí, neboli písnička se jmenovala Žárlím. No ale pokračujeme dál v plnění vašich písničkových přání. Já tady mám teď nachystaný telefonát, který je od Teplic, a ve vysílání vítám paní Hanku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Písnička bude Na toto počasí, léto mé, v podání Václava Neckáře. A posíláme ji s manželem, přátelům do Ústí nad Labem, paní Janě Matějkové, paní Jarmile Donuslí, Helence do Teplic, pro vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Vám, pane Míro, děkuji za příjemné moderování tohoto pořadu a všem posluchačům přeji hezký poslech.
0: A já vám děkuju také a také zdravím vašeho Hinka samozřejmě. No a písnička je nachystaná, tak tady je Václav Neckář a Léto mé. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji a hezký večer.

0: Léto, léto mé, tolik tedy písnička od Václava Neckáře, no a pojďme se věnovat hned dalšímu z telefonátů. Hlásí se nám posluchačka paní Anděla, hlásí se nám Hřivice. Já vás vítám, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych chtěla poslat písničku Jeden pro druhého žít od Atlasu.
0: Ano.
1: A bude to pro Pepu do Štětí, Božence a do Jirkova a do Žadce. A do Německa Herbertovi a Lindě.
0: Dobře, a také vám samozřejmě.
1: Vám do rádia taky a všem posluchačům.
0: Tak až se hezky poslouchá, tady je kapela Atlas a Jeden pro druhého žít se to jmenuje a ať se máte hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuju.

0: Byli tedy kapela Atlas, jeden pro druhého, Žít se to jmenovalo. No ale pomalu se nám také blíží 19 hodin, to znamená, za chviličku nás čekají další zprávy a po nich další večerní program. Přeji vám i dál hezký večer a zítra se u písniček na přání budu těšit opět naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Na zimním stadionu v Lovosicích začíná výměna chladící technologie. Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Počasí na zítřek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Zimní stadion v Lovosicích bude mít novou technologii na výrobu ledu. Staré potrubí na Solanku nahradí nové na glykol. Práce by podle posledních odhadů měly být hotové do konce letošního srpna a celkové náklady shrnuje nezávislý starosta Vojtěch Krejčí.
2: Tam se pohybujeme zhruba 10 milionů korun za potrubí pro ten glykol a další navazující technologie, včetně nějakého vyměníku a tak podobně, a zhruba 3,5 milionu korun vychází z stavební práce pro vybudování toho topného toho kanálu.
0: Výměna technologií by měla být hotová na konci prázdnin. Zimní stadion byl kvůli havarijnímu stavu potrubí mimo provoz od března loňského roku. Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce centrum pro nácvik zvládání mimořádných situací. Sloužit bude hlavně žákům a studentům k prevenci, vzdělávání a praktickému nácviku. Náklady na investici kraj odhaduje na 200 milionů korun. Informoval o tom na svém webu. Podle hejtmana Richarda Brabce z hnutí ANO si tam děti, studenti i dospělí budou moci bezpečně vyzkoušet, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, blackoutu nebo jiné mimořádné události. Žáci 5. a 9. tříd nebudou ode dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované, zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
3: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu.
0: Dosud se sbírané odpovědi z testů se zítra mají podle Plagy smazat. Sport. Čeští hokejisté nastoupili dnes odpoledne k předposlednímu zápasu základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu. Česká reprezentace podlehla výběru Norska 1-4. Poslední zápas ve skupině odehrají Češi zítra večer proti Kanadě.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11, v údolích ojediněle až na 8, na horách na 13 až 10 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 na 33. kilometru ve směru na Ústí nad Labem mezi exity Roudnice a Doksany stojí porouchané osobní auto. A pozor, dejte v České Lípě, v ulici U Ploučnice je na vozovce rozlitý olej. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: My novináři často někde použijeme nějaký termín a ono se to chytne a začnou to používat všichni. Napadlo mě třeba, pane premiére, mohu se vás ještě doptat? Slovo doptat na tiskových konferencích je velmi časté. A taky jsem si všiml, a nejen já, ale i jeden z posluchačů, že se stále víc používá slovní spojení odznovu. A ptá se, jestli je to správně jazykově.
2: Zatím ne, zatím tedy tohle slovo nebylo zařazeno oficiálně do té spisovné slovní zásoby, ale zrovna tohle slovo znovu, když vezmeme jenom znovu nebo znova, tak tam se to řešilo furt. Pořád, stále. Ono vzniklo tak zvláštně, tohle příslovce. Vzniklo z předložky z a druhého pádu jmenného tvaru přídavného jména nový. A těch možností, jak to vlastně vytvořit, tam bylo víc, takže nám vzniklo znovu, znova, znov, anebo taky znovy. A to se všechno používalo. A dohnalo to právě lingvisty už někdy před 100 lety k tomu, aby se trošku zamýšleli, co tedy je spisovné, co vyřadíme z toho spisovného, ať si to říká nějaký dlaždič na ulici někde a tak dál. Dneska tedy se považují za spisovné všechny ty, které jsem řekla.
1: Znova, znovu, znov.
2: Ano,
1: a co
2: ano.
1: To od znovu, to jste tedy řekla, že ne?
2: To tam zatím není. To tam zatím není, ale třeba slovenština má od znova jako normální spisovné slovo. A já myslím, že pokud se to bude hodně používat, tak se to prostě přiřadí a dostane to příznak. Všechno to bude spisovné a bude tam slohový příznak. Znova bude neutrální, znovu bude trochu knižní, znov bude básnické, zastaralé a od znovu bude hovorové.
1: No tak jestli to mají Slováci už spisovné, tak my musíme brzo taky však jako to kočíkovat, kočárkovat.
2: Přesně.
1: To bychom si taky přáli už, abychom mohli používat, ne?
2: No jasně, jasně. Budeme se navzájem inspirovat nebo soutěžit, jak si kdo přeje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nás tří.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A když hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, co byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+KK taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na prvním kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznisu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honzak vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakožu Alex
1: je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš.
1: Je to tak.
0: U tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom
1: vyšívá. Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bendík a Bailando. Ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tady v Tunisku.
1: Přesně tak. My jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky k do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka. Bral jsem ho jako toho svého strejdu. A beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl. Jo, já jsem mu to i řekl. A on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou, že jo, song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho. A vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný, ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost. Je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné. Takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy a vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem toho vlastně můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou, a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byly ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí a tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, takhle, okay. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já si jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Notu, Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia a jak to tam bude vypadat, mám to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš, že říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít v těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem to neřekla název té
1: písničky. Moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou to jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. Hmm. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším. Hmm.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte jezdit, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
2: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
1: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

tak vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschel a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

Sugestivní na to můžeš vzít jet další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryovek, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Curlese jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Andon Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, již originál prosycený rasovými problémy Ameriky, vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší ruskasky a hlavně na mantinelích solových soubojích, jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zely mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a ze široka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou Růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný, motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a Růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betjencová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebe menší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel na věky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se, a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal.

Ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli Jimmy také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, jak jsi se zakuckala?

dluhy, píšeme do análů, jeden jak druhý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovy klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal? Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci Klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota. Ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní. Zlomem mu raději 3. Jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, skliční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda, jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím zpozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil, napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia. 731 800 900 je telefon. Nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23 hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala. To je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, neraď mě, u té práce potřebuju přemýšlet. A on je to takový dost nepříjemný. Já jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo. Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhému už moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco spravovali s chlapomu, no a teď někdo prostě furtně do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo z rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mě, já i, a spokojenost na obou stranách, no.
0: No, říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým, člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolo v Prahy.
0: Dobře, teď myslím, nevybavím, že ne.
1: Davida. Tak všetky pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala o koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel mi takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě mě jako pomáhá. Občas mi to
0: přijde.
1: Jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytvou, že máme svínčí a kuchyňský lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tý lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: přízeň
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala, jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost, nebo?
1: No, brala, no. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala, jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala vztek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako čistila o zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kyčle dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezahila. Já
0: říká
1: jsem
0: prostě se to.
1: To že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už prosím nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jen, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala Sima, jo, no tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili, sobota, neděle a přivezli nám to, jo. No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někdy trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: jo,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji
1: jako
0: chodit navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom, že mi jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný

0: Děti na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. A já jsem měl s ním slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme se rekreovat, až to vybuduje. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a měl jsem ujednaný s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče od chaty, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolal. A tak se říká za robotu na životu.
1: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila? Vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
0: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
1: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
0: nedořešená.
1: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
0: co jste měl.
1: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval Oldřichu?
0: Bez mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
1: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno zadost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
0: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže on, ta organizace, ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 tisíc a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě po prázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl být a že prostě jsem se mu nevozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou, odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle, jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si říct o pomoc nebo ji přijmout. Ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, to jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl, byl člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mi tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochopte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam, prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme tu pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu do stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme. My jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře.
1: Takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina. A pomohl vám někdy ano. Cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už mě, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, takže nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku, a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici. A řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní a já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový.
0: Marie,
1: to
0: je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak vstávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky usne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jít topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vlezl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zlíte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě. Jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. Mm-hmm. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. Já, no a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu teď nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, řekne, že by mě převýchoval.
0: No, no Zuzanko, víte. Tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i někdo, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staričkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, slzy tekly, sopely tekly, no byla hrozná a pak

0: Zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobné případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete, zrovna když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: Já... Mhm. Zažívám.
0: Mm-hmm.
1: Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže... A budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte, že
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí. Mě...
0: Dobře. Paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost. Noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web Noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Slyšíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, když jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný. Vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení. A takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky. A takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včil, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky, a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
0: za
3: lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: stěžoval,
3: že mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelný. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi,
3: díky,
0: že nás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: Má nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci. Pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve zpovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mi dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se dostal bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auta. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny, a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně, a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být, a někdy toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: To samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás, co jste to poznala, že mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, a zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, už jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych měl komentáře.
0: Dobře. Témata jsou rozmanitá. Přeji se
1: pěkné
0: vám
1: ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plně emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak protože antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednakže několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
0: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
2: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
1: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
2: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
1: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
2: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
1: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí z cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si mi bude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy pět, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránka. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají z jedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny,

0: Buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igeletovými taškami a obořil se na mě. No, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den... Každý den, celý čas? Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. A těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.